Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Víme, co se děje v Brně, a tak víme, že pozemky pro vědecko-technický park v Brně v Černovicích získá CTP. Ano, pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. O prodeji pozemku rozhodli brněnští zastupitelé. Společnost vyšla z koncesního řízení. Podle smlouvy musí firma na pozemcích vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Minimálně 30% plochy musí být vyhrazeno pro vědu, výzkum a inovace. Pro bylo 32 zastupitelů, 8 se zdrželo, 3 hlasovali proti. Tak jenom, abyste věděli, co se v Brně děje. Teď další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Místo demolice zkušebny a ateliéry dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci. A to je paráda. Dům, který měl ustoupit stavbě velkého městského okruhu, nakonec bourání unikne. Objekt v Karlově ulici u Tomkova náměstí už sice není vhodný k bydlení, nově ale poslouží umělcům. Město ho za symbolický nájem přenechalo Uměleckému svazu České republiky, který v něm plánuje zkušebny nebo ateliéry. Tak ať se tam umělcům daří, my jim to moc přejeme a přejeme příjemný poslech Hitu Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na D1. Tam řádil řidič, který si dopřával plnými doušky. Ano, řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a podle oznámení předtím narazil i do svodidel. Během kontroly muž podle policie usínal a špatně reagoval. Dechová zkouška ukázala 3,86 promile. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a případ řeší samozřejmě pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Tak tímhle směrem prosím ne, pokud je teď jedete, doufám, že pouze pod vlivem Rádia Krokodýl. Přejeme pohodovou jízdu a zdravíme na D1.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 tisíc korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, zlat

Zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým jarným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Dávno už vím, že chodím jak tím. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin a 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Začínáme společně nový v pořadí už 39. týden. Milí zlatí, tady je Radio Krokodýl. Máme pondělí 21. září. Matoušové dneska slaví svátek a poslední letní víkend je za námi. Ten další už bude podzimní, protože ve středu nám bude začínat takzvaně podzim, neboť bude podzimní rovnodennost. Že se počasí k podzimu blíží, to je celkem vidět. Máme tam, chladno, v Brně máme nějakých 13 stupňů, ale přes 18 by se to dneska s největší pravděpodobností dostat nemělo. Ostatně to dnešní počasí probereme podrobněji během chvíle. Kdybyste hned chtěli po ránu na někoho připíjet, můžeme. Herečka Daniela Kolářová dneska slaví neuvěřitelné 80. narozeniny. A Liam Gallagher z kapely Oasis dneska slaví narozeniny 54. Co se týče silnic, v téhle chvíli klid, respektive takhle přímo v Brně je pohoda, nemáme hlášeny žádné nehody, kolony. Pozor ale ve velkém meziříčí ve Vrchovecké ulici, kde zasahují záchranné složky u havárie osobního auta. A v Jihlavě na Masarykově náměstí se také řeší dopravní nehoda se zraněním. I tam dejte pozor. Snad to jsou jediné informace, co se týče dopravy, které vám budu zprostředkovávat. Snad bude klid. To se necháme překvapit. Kdyby něco, dáme vědět. A vy ostatně můžete taky. Tak dobré ráno, ať se nám daří úplně všem.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Minuta a bude 6:15, jak máme venku. Brno hlásí 13 stupňů, Vyškov 12, Břeclav 13, Žďár nad Sázavou 9,5. Dneska se čeká proměnlivá oblačnost. Ráno a zpočátku dopoledne ještě i skoro jasno. Odpoledne a večer se hlavně v severní a východní polovině kraje můžou vyskytnout přehánky a nejvyšší teploty nebudou moc vysoké. 15 až 18 stupňů. Dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
9: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Mika Happy Ending na Krokodýlu. Ano, šťastný konec má, nebo měl ten poslední letní víkend, ten další už bude podzimní. Začínáme společně, tedy s rádiem Krokodýl, 39. týden, pondělí 21. září, právě dnes, právě teď bude 6 hodin. Ze studia Krokodýla dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné pondělní ráno. Sobotní požár rodinného domu na Břeclavsku si vyžádal bohužel jednu oběť, víc už za chvíli.
0: Po 6. Dua Lipa. Sonic. A taky Miraj. Co dnešní počasí, tak v Brně máme 13 stupňů, Vyškova hlásí 12, Břeclav 13, Žďár nad Sázavou 9,5. Odpolední maxima jenom 15 až 18, čeká se proměnlivá oblačnost. Odpoledne a večer se hlavně v severní a východní polovině kraje můžou vyskytnout přeháníky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela Blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Vysvětil jej brněnský biskup Pavel Konzbul.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Při požáru rodinného domu v Hruškách v sobotu dopoledne zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se zachránit nepodařilo. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Požár podle vyšetřovatele způsobil škodu asi 500 000 korun. Příčinu hasiči zjišťují.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
1: Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v nedělním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Světa v Dobrna vázne doprava před Černou horou a pak mezi Milonicemi a Lipůvkou. Kolona je na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. Houstne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem a zpomaluje se na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10,5 minuty, pojďme se podívat na 21. září toho dne, ale roku 1937 se konal státní pohřeb prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a stal se velkou manifestací zármutku, ale také víry v demokracii všech demokraticky cítících občanů státu bez ohledu na národnost. V roce 1959 v Brně vzniklo satirické divadlo Večerní Brno. První satirické divadlo po druhé světové válce, které začalo hrát na území Československa. V roce 1962 měl premiéru český animovaný hraný film režiséra Karla Zemana Baron Prášil. V roce 1968 v Československu začal 5denní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné. Pracovní sobota, to byly časy. No nic, pojďme se mrknout dál, co stojí za zmínku ze světa. Tak například třeba rok 1513 na hradě Stirling, tradičním korunovačním místě skotských králů, byl ve věku 17 měsíců korunován skotským králem Jakub V. Stuart. Můžeme také zmínit rok 1895, kdy byla v Americe otevřena první továrna na výrobu automobilů. V roce 1921 při explozi chemičky v Opau u německého Ludwigshafenu zemřelo 599 lidí. V roce 1937 v angličtině byla vydána kniha Hobbit a neb cesta tam a zase zpátky od spisovatele pana Tolkiena. No a ještě taky můžeme třeba zmínit rok 1982, kdy OSN deklarovala 21. září jako Mezinárodní den míru. Kdo dneska slaví narozeniny? Zpěvačka Faith Hill, ta má 59. narozeniny. Liam Gallagher z kapely Oasis, ten slaví dneska 54. narozeniny. A herečka Daniela Kolářová slaví kulaté 80. narozeniny. Dnes je nejenom Mezinárodní den míru, ale také třeba Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. A co praví pranostika? Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá 4 neděle. Tak uvidíme, jak vlastně bude. Pokud dneska vy něco slavíte, tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin 19 minut k tomu, Shakira dospívala a jak máme venku, ve Vyškově 12, v Brně 13, v Břeclavi 12,5, ve Žďáru tam je chladněji, tam je jenom 9 stupňů, odpolední teplotní rozpětí 15 až 18, sem tam polojasno nebo i skoro jasno, ale odpoledne na severu a východě můžou být přehánky.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Díky dokončeným částem velkého městského okruhu se doprava v Brně za poslední 4 roky výrazně posunula k lepšímu, alespoň v severní, severozápadní a západní části města. Podle dopravního ředitele dopravního podniku Jana Seitla se zrychlila jak individuální doprava, tak MHD. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Výstava potrvá do 28. září a vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo víc než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Před odletem řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli včera 3-1. V prvním zápase sezony před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
1: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem

0: spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je dobré mít přítele na celý život.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Nafta nad 50 korun, benzín za nějakých 46, není to radostný pohled.
2: Není, a proto my vám samozřejmě pomůžeme něco málo ušetřit. Samozřejmě máme pro vás pohonné hmoty zadarmo, a komu se podařilo vychytat výherní song v pátek.
3: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám vás v Blansku.
1: Není zač, Emile, za to děkování, Emil si to sám vyhrál. Jak na to?
2: Musíte vychytat každý všední den výherní hit, a tím dnešním je Erik Pritz, Colon Me.
1: Až tohle uslyšíte, volejte Krokodýla, pokud budete první na 603 103 103, tak je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, provoz nám houstne, slovo Malenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Světav do Brna vázne doprava před Černou horou a pak mezi Milonicemi a Lipůvkou. Kolona je na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. Houstne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem a zpomaluje se na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy.
1: Situace se nám výrazně komplikuje. D1, kilometr 208 ve směru z Vyškova na Brno. U Holubic v místě dopravního omezení došlo v levém pruhu ke střetu 4 osobních aut. Počítejte s dlouhým zdržením a také s narůstající kolonou. Na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské blokuje pravý pruh nehoda 2 osobních aut. Kolona má v téhle chvíli zatím zhruba nějaké 2 kilometry. Jinak kolem těch Holubic je to minimálně na nějakých 12-15 minut. Těch 15 minut je to i na té Vídeňské. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po 6:30 jdeme za dětmi.
2: A ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to mušketýr?

0: ano, když chová mouchy, tak to musí být muž.
1: Ketýr, to je přes jasný.
0: Dobré ráno.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Jste s Rádiem Krokodýl přesně 4 minuty před 6:45, jak máme venku a jak bude venku. Tak co se týče teploty, Brno hlásí 13 stupňů, Vyškov 12, Břeclav 12, ve Znojmě je 10 stupňů a v Jihlavě stupňů taky 10. Dnešní odpolední teploty by měly být někde v rozpětí 15 až 18 stupňů. Odpoledne se vyskytnou přehánky hlavně na severu a východní polovině našeho kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ovocnáři na jižní Moravě letos hlásí výrazně méně jablek a část plodů navíc nedorostla do obvyklé velikosti. V Lysicích na Blanensku odhadují sklizeně na desetinu běžné úrody. Ve Starém Lískovci v Brně očekávají až 35% běžné úrody. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. V nedělních volbách do berlínské poslanecké sněmovny zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice, která získala 25,7% hlasů. Za ní následují Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce a Alternativa pro Německo. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
15: Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Krokodýl, Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej se Starobrnem.
1: 10 minut před 7 hodinou raní tady máme něco pro plnoleté, protože máme pro vás vouchery v hodnotě 4500 Kč do 17 vybraných restaurací a k tomu ještě navíc 24 kusů piva Štatl. Kdybyste náhodou nevěděli, tak Starobrno Štatl je dobré pivo, které si v Brně můžete vychutnat na dobrých provozovnách v té nejlepší kvalitě, kde třeba.
2: No a které provozovny, že to tedy jsou, tak je to například Prime Steak Restaurant, taky pivovarská Starobrno, Lapata z Zlatá Loťa nebo třeba Skan. A pokud máte zájem, tak voláte studio 603 103 103.
1: Mám pro vás soutěžní otázku, která si myslím, že je dost jednoduchá. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobré ráno, tady Miloš.
1: Miloši, dobrý den, kdy jste byl plnoletý?
3: Ježiš, to už je 13 let, 14.
2: To jsme rádi.
1: To jsme rádi. Poslouchejte dobře, co znamená slovo štatl?
3: Štatl je pivo, ale štatl je to bude...
1: Mám tady nápovědu, chcete jako možnosti?
3: Tak jestli můžete, tak poprosím.
1: Můžu, tak štatle je buď město, nebo hrad, nebo náměstí.
3: Štatle je hrad, náměstí, nebo... Štatle, takže to bude hrad, náměstí, nebo... To, hrad to nebude.
1: No.
3: Náměstí a to poslední bylo, co prosím.
1: To první bylo město.
3: Tak to bude město.
2: No.
1: Jsme se báli.
3: Jo, já
2: by mě
3: ale...
2: zatrnulo.
1: To je hezké. To je hezké, že vy jste se taky bál.
3: Ale zkoušel jste nápovědu kolegům, co já nevím. Ježíš, to je fakt nápověda tady.
1: Jo, dobrý. No tak jste to chlapci zvládli dohromady. 24 kusů piva Štatle je vaše a k tomu také vouchery v hodnotě 4500 Kč. Gratulujeme.
3: Ježíšmarja, děkuju moc.
1: Tak nezavěšujte a mějte se hezky, naschledanou.
3: Taky krásný den, děti, naschle.
4: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o vouchery do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Robbie Williams a Angels na rádiu Krokodýl minutu před 7 hodinou raní.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
0: Bude 7 hodin, Katka má nachystané zprávy, co pak tam dáme, Kačenko?
6: Hezké ráno, česká fotbalová reprezentace se dnes sejde poprvé pod novým trenérem, víc už za chvíli.
0: Jak to bude dneska vypadat s počasím? Teploty maximální do 18 stupňů, odpoledne a na večer může drobně zapršet.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: V sobotu večer zastavili strážníci řidiče, který projížděl úvozem téměř 100 a navíc v jízdním pruhu, který pro něj nebyl určený. V místě je povolena 50. 47-letý muž skončil v rukou státní policie a hrozí mu pokuta do 25 000 korun, přidělení 6 trestných bodů i zákaz řízení.
4: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní mohou přispět 3 korunami při zakoupení vstupenky. Výtěžek pak zahrada rozdělí mezi vybrané projekty a spolky.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
6: Úmrtím motorkáře skončila včera odpoledne nehoda u Chvalovic. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. Další tragická nehoda se stala u Bítova. Cyklistka sama při otáčení havarovala a upadla do bezvědomí. Už se jí nepodařilo zachránit. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Ambros, Macek a Radosta.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, tam je toho dost, slovo Málenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 211. a 204. kilometrem. Navíc na 208. kilometru u Hlubic v místě dopravního omezení došlo v levém pruhu ke střetu 4 osobních aut, počítejte se zdržením. Hustý provoz a nárazové fronty jsou na D2 na trase Bratislava Brno od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské ulici blokuje pravý jízdní pruh nehoda 2 osobních aut, kolona je od nájezdu od Rajhradu. Na silnici 43 ze Svitav do Brna vázne doprava mezi Milonicemi a Lipůvkou a kolona je na silnici 50 z Bučovic do Brna před Holubicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní a na kroku dílu chystáme 2 vstupenky na brněnskou hvězdárnu.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít. Pěkné ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 12 minut tomu je tady Brněnské Hantec, co dneska hrajeme. Máme tady pro vás dvě vstupenky na brněnskou hvězdárnu.
2: No a vy můžete právě teď si o ty vstupenky zavolat na linku 603 103 103, ale musíte odhalit, na co se Žanek ptá.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den přejeme.
3: Dobrý den, tady Tomáš.
1: Dobrý den, Tomáš, slyšel jsem dobře?
3: Ano, Tomáš. Jo.
1: Tak, Tome, poslouchejte dobře, Žanek se ptá.
4: Gomity, co to znamená, když někoho gružne plazoň?
3: Že ho kousne had, zmijete.
4: Když někoho gružne plazoň, tak ho uštkne had.
1: Stalo se vám to někdy?
3: Ne, ne.
2: Tak vám přejím, ať to tak zůstane.
1: Vyhrál jste vstupenky na brněnskou hvězdárnu. Gratulujeme.
2: Hezké ráno.
3: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin 17 a půl minuty, vy posloucháte Radio Krokodýl, kde Katka v téhle chvíli připravila stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme necelých 13 stupňů, Vyškov hlásí 12,5, Břeclav tam je stupňů 11, Vyhlavě necelých 10 a jenom 9 stupňů je ve Žďáru nad Sázavou. Jak to bude dneska vypadat s teplotou, ta nám bude stoupat na odpoledních celkem příjemných 15 až 18, ale odpoledne se vyskytnou v severní a východní polovině kraje drobné přehánky.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří nad 20. Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který by příští rok v létě měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici, vstupuje do ostré fáze. Už se přesunul do Spojených států, kde bude se připravovat přímo na let kosmické lodi Crew Dragon. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest v sobotu v první den navštívilo 450 tisíc lidí. Nejen pozitivně budou na 191. ročník vzpomínat lidé, kteří uvázli na pouťové atrakci vzhůru nohama. Hlavou dolů byly asi 2 minuty. 25-letý mladík si zase při takzvané páce zlomil paži. Oktoberfest potrvá do 4. října. Hokejisté Brna utočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápase sezóny před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchejte Radio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
6: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
5: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
6: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
7: To můžu.
6: Chlebíčkový ráj.
8: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
15: Více na cherrymotor.cz. Chcete?

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Už bylo na čase.
1: To teda, no a včera Kometa vyhrála poprvé v nové sezóně, a to doma proti Hradci 3-1. V pátek se představí v Olomouci a v neděli opět doma přivítá Pardubice od 17 hodin a právě na tento domácí zápas pro vás právě teď máme vstupenky.
2: Takže jestli chcete, můžete volat Krokodýla 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Honza.
2: Nazdar, Jene. Co říkáš na výkon Komety včerejší?
3: Paráda. První body se počítají a je to základ úspěšné sezóny.
2: To je pravda. Kometa Hradec 3-1. No, bude to těsně vedle, teda jakože ten tým Hradec a Pardubice, tam je asi, myslím si, že největší rivalita z celé České republiky. I když hraje někdo proti Spartě, tak je to vždycky jako jednoduchý. To se fandí vždycky, že?
3: Jasně.
2: Prosím tě, ukaž, jak budeš fandit teďka v neděli proti Pardubicím.
3: Lůr, Brno, Brno, Kometa, pojďme hoši, vyhrajeme dneska.
1: Tady má někdo natrénováno, evidentně.
2: Prosím tě, dva lupeny jsou tvoje, tak si je užij, my gratulujeme.
1: Blahopřejeme.
3: Super, děkuju.
2: Nezavěšu a měj se, díky, ahoj.
3: Ahoj.
4: Krokodýl fandí v brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 211. a 204. kilometrem. Navíc na 208. kilometru u Holubic v místě dopravního omezení došlo v levém pruhu ke střetu 4 osobních aut, počítejte se zdržením. Hustý provoz a nárazové fronty jsou na D2 na trase Bratislava Brno od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské ulici blokuje pravý jízdní pruh nehoda dvou osobních aut, kolona je od nájezdu od Rajhradu. Na silnici 43 ze Svitav do Brna vázne doprava mezi Milonicemi a Lipůvkou a kolona je na silnici 50 z Bučovic do Brna před Holubicemi.
2: Ta kolona se nám prodlužuje na Vídeňské, už není z Rajhradu, ale už z Holasic se dívám. No a kolem Holubic se zdržíte nějakou čtvrt hodinu a to samé platí i pro příjezd od Slavkova k Holubicím. Tam je taky fakt dlouhá kolona. Tak hodně trpělivosti a šťastnou cestou.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme dětí, proč máme zuby.
3: Aby jsme mohli kousat maso nebo jablíčko.
4: Jo, aby jsme mohli kousat maso nebo jablíčko.
5: A nebo hruštičku.
6: Myslím, že má ráda hrušku.
7: Protože by jsme mohli kousat maso hrušku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dali jsme se Pink na Krokodýlu 4 minuty a bude 7:45. V Brně máme 13 stupňů, Vyškov má 12,5, Žďár nad Sázavou 9, Znojmo 10 a Břeclav tam je 11 stupňů. Odpolední maxima 15 až 18 a odpoledne přeháníky v severní a východní polovině kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Díky dokončeným částem velkého městského okruhu se doprava v Brně za poslední 4 roky významně posunula k lepšímu, alespoň v severní, severozápadní a západní části města. Podle dopravního ředitele dopravního podniku Jana Seitla se zrychlila jak individuální doprava, tak MHD. Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Výstava potrvá do 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo víc než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Před odletem řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v nedělním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od Vé podlahy.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Slyšíš to, tati?
8: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
12: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
13: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 8 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: A víme, že včera dopoledne se v Brně odehrála jedna záchrana lidského života. Víc už prozradí mluvčí strážníků Václav Kadraba.
3: V neděli dopoledne pomohla ve svém volnu strážnice 32-letému muži, který se nacházel za zábradlím viaduktu v Žabovřeskách a zřejmě si chtěl ublížit. Zpočátku odmítal spolupracovat a stěžoval si na svůj život. Obrat nastal ve chvíli, kdy zmínil, že nemá ani psa. Strážnice mu nabídla, že mu představí svou fenku německého ovčáka, kterou právě převáží v autě. Muž souhlasil a s pomocí strážnice přelezl zpět. S fenkou se poté seznámil a uklidnil se. Přivolená hlídka pak vyrozuměla zdravotníky a státní policisty.
1: Palec nahoru, jednička s hvězdičkou.
2: Rozhodně, takový byl včerejší smutný příběh se šťastným koncem. Přejeme hezké ráno.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: 2 minuty a bude 8 hodin. Vy jste s Krokodýlem i na startu dalšího týdne. Máme pondělí 21. září. Katka chystá dneska zprávy. Jak jinak? O čem ty v 8?
4: Dobré ráno. Sobotní požár rodinného domu na Břeclavsku si vyžádal lidský život víc už za chvíli.
3: Co si dáme po 8? Například do víkend. Hříšný tanec. A pak taky něco sladkého. Miraj, malinový sirup.
5: Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rosu plakala tráva.
3: Minuta a čtvrt a bude 8 hodin.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
3: Ve středu nám začíná podzim, jaký tedy bude ten dnešní předposlední letní den. Teploty 15 až 18 stupňů. Oblačnosti bude přibývat a zbytek dne bude převažovat oblačno i zataženo s lokálními přeháňkami. Ty se vyskytnou hlavně v severní a východní polovině našeho kraje. Ale večer a v noci se můžou objevit i na jihu a na západě.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji pěkné ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela Blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Vysvětil jej brněnský biskup Pavel Konzbul.
7: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Při požáru rodinného domu v Hruškách v sobotu zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se zachránit nepodařilo. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Požár podle vyšetřovatele způsobil škodu asi 500 000 korun. Příčinu hasiči zjišťují.
7: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
4: Františce Slavatové je věnována pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Čeští volejbalisté se dnes v 8. finále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské ulici už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 216. a 204. kilometrem. Hustý provoz a nárazové fronty jsou na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna vázne doprava mezi Milenicemi a Lípůvkou a kolona je na silnici 50. To z Bučovic do Brna před Holubicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Senka Ruštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak kolik, koťátko?
1: Tak broučku 121 550 korun za náš krokodýlí zvuk už za chvíli.
0: Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Novinka Rádia Krokodýl. Miraj, malinovej syrup.

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Ne, nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 9,5 minuty, to je čas, kdy hrajeme o peníze.
2: A máme tady 121 550 korun, tak volejte teď 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobré ráno, Petra z Brna.
1: Dobrý den, Petro. Jaký byl víkend odpočatá?
3: Unavená, pracovní.
1: Jo, a na svém nebo v práci?
3: V práci.
1: V práci, tak to...
2: A tak zas máte vyděláno, no.
1: No, víkendový příplatek, no. Ne? Teď si možná vyděláte výrazně víc. Máme tady hodně peněz, víc než 121 tisíc. Co máte pro nás za tip?
3: Myslím si, že by to mohla být regulace sprchové hlavice.
1: Jasně, aby to stříkalo, jakože buď ten proud uprostřed, nebo tak, skákat, točení s tou hlavicí, to myslíte?
3: Ano, takovým tím, jo. Ano.
1: No, schválně takovým tím, co?
3: Takovým tím...
1: Čudlikem.
2: Ano.
3: Plastovým čudlikem, ano.
1: Já se omlouvám, že jsem chtěl být tak podrobný. Dobře, manipulace se sprchovou hlavicí podle vás zní takhle. Ve 4.25 jsem tenhle zvuk slyšel.
2: Ty se sprchoval?
1: Tak nejsem prase, ne? Přijedu do práce umytej. Tak, co říká arbitr na naši odpověď?
2: Tak a říká, že zase nic.
1: Taky nic? Tak Petro, je nám líto, někdy příště.
3: Tak se mějte hezky.
1: Mějte se pěkně. Naschranou.
3: Naslyšnou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byly Sugar Babes tady u nás na Radiu Krokodýl v 8 hodin a 19 minut. Jak máme venku? V Brně máme 13 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou 9, Jihlava hlásí stupňů 10, pojďme na jih, Břeclav tam je 12 stupňů a když se vydáme na východ, tak například, kde to máme, tady v Němčanech, to je kousek od Bučovic, nebo mezi Slavkovicemi a Bučovicemi, tam je 14,5 stupně. Dneska by to mělo být dopoledne pěkné, odpoledne bude oblačnosti přibývat, po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přehánkami. Ty budou nejdřív v severní a východní polovině kraje, večer se můžou objevit i na jihu a západě. Teploty maximálně do 18 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští hasiči se opět tradičně zúčastnili výběhu na nejvyšší budovu v České republice brněnského AZ Tauru. V plné výbavě na ně čekalo 631 schodů. Pro většinu to byla soutěžní premiéra, ale všichni náročný závod zvládli. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. V Řecku v neděli zemřel 82letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky s 76letým mužem kvůli lehátku. Úřady nyní vyšetřují, co vedlo ke rvačce a co způsobilo mužovu smrt. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Ambros, Macek a Radosta. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: Ekonomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
6: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
7: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
10: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax, stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755. 628.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Datart uvádí Dny Marianne.
14: Dny Marianne, jo.
13: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000.

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Úplně katastrofické ty ceny benzínu.
3: Ale my vám pomůžeme. My vám nabízíme benzín zadarmo. Stačí ulovit ve vysílání výherní song a komu se to povedlo v pátek.
4: Ahoj, tady je Emil. Poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet. Moc krát děkuju. Poslouchám na Splansku.
2: A to si člověk říká, počkat, výherní písnička. Co to jako je? Prosím vás, dneska je to tady tahle. Eric Brits, Color Me. Až tohle začne hrát, volejte Krokodýla 600-300-303. Pokud budete první, je to vaše.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jak to vypadá na silnicích, to nám v téhle chvíli prozradí Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské ulici už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 216. a 204. kilometrem. Hustý provoz a nárazové fronty jsou na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna vázne doprava mezi Milenicemi a Lípůvkou a kolona je na silnici 50. To z Bučovic do Brna před Holubicemi.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:30 po půl deváté, doufám, že neuslyším své jméno.
2: Tak uvidíme, ve školce na Lesné jsme se ptali, kdo je nejzlobivější.
3: Nejzlobivější podle mě jsou kluci, který malují křídama na zdi domů.
4: Zloději, protože krádou.
5: Ty, který bojují s ostatní, má střílej na zvířatko. Vojáci.
6: Moje sestra, protože ona mě vždycky opravuje.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Kurilu, 3 minuty před 8:45. V Brně máme 13,5 stupně, to samé hlásí Vyškov, Břeclav. V Hleznojmě tam je ochloupeček chladněji, tam je 11 stupňů. Dneska odpoledne rozpětí 15 až 18, odpoledne se přehánky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje, večer se můžou objevit i na jihu a západě.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem. O víkendu se pravděpodobně vrátí babí léto a teploty zamíří na 20. Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který by příští rok v létě měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici, vstupuje do ostré fáze. Už se přesunou do Spojených států, kde se bude připravovat přímo na let kosmické lodi Crew Dragon. V nedělních volbách do berlínské poslanecké sněmovny zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice, která získala 25,7% hlasů. Za ní následují Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce a Alternativa pro Německo. Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápase sezony před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Baštím? Baštíš? Baštírna!
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
8: Mňam! Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
11: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: To si tak jdete na procházku a najednou ze země koukají slepičí pařáty.
2: Podrobnosti k tomuto případu má mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
3: Hezké pondělní dopoledne. Blanenští policisté vyjížděli minulý týden večer k neobvyklému oznámení. Vyděšený muž kontaktoval tísňovou linku s tím, že našel před domem v hlíně zakopanou slepici, přičemž nález objevil tak, že zvířeti ze země trčely pařáty. Oznamovatel se domníval, že by mohlo jít to součást nějakého rituálu černé magie a z nálezu měl obavy. Policisté proto celou věc prověřili. Na místě však nezjistili žádné skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. K dispozici nebyly ani kamerové záznamy a oznamovatel neměl poznatky, které by vedly ke konkrétní osobě. Policisté proto rozrušeného muže uklidnili a také mu vysvětlili, že policie není kompetentní k posuzování záležitostí týkajících se černé magie ani jiných okultních praktik. Pokud by chtěl ve věci hledat duchovní vysvětlení, doporučili mu obrátit se spíše na služby církve. Přeji hezký začátek nového týdne a budu se těšit zase na slyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí Andrea Cejnková. Hezké pondělí.
0: Krokodýl, krokodýl, vaše letní rádio.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
0: Radio Krokodýl.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: 8 hodin 58 a 3 čtvrtě minuty, vy posloucháte Radio Krokodýl. Máme začátek týdne 39. pondělí 21. září. Matoušové slaví svůj svátek a Krokodýl přeje hezké dopoledne. Jmenovitě je to Katka Horáková.
5: A Tonda Kala, přejeme vám krásné začínající dopoledne ve zprávách i o tom, že řidič o víkendu neváhal projet centrem Brna stovkou.
2: Centrum.
5: Na 50.
2: No, pěkný, no, tak to je nevrácení rodního listu. Co si dáme po 9. hodině 90. Například Fool's Garden. Bude také Shanice. A třeba i ATC. 9 hodin bude za 40 vteřin.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Máme tady předposlední letní den, protože ve středu už nám začíná podzim. Jak to vypadá venku v téhle chvíli, co se týče teploty, tak v Brně máme necelých 14 stupňů, tohle samé hlásí Vyškov i Břeclav, Žďáru nad Sázavou je jenom stupňů 10. Odpolední maxima 15 až 18 odpoledne a na večer budou sem tam přehánky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V sobotu večer zastavili strážníci řidiče, který projížděl úvozem téměř stovkou a navíc v jízdním pruhu, který pro něj nebyl určený. V místě je povolená 50. 47-letý muž skončil v rukou státní policie. Hrozí mu pokuta do 25 tisíc korun a přidělení 6 trestných bodů i zákaz řízení.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní mohou přispět 3 korunami při zakoupení vstupenky. Výtěžek pak zahrada rozdělí mezi vybrané projekty a spolky.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Úmrtím motorkáře skončila včera odpoledne nehoda u Chvalovic. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. Další tragická nehoda se stala u Bítova. Cyklistka sama při otáčení havarovala a upadla do bezvědomí. Už se jí nepodařilo zachránit. Filip Saleč obsadil 2. místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v nedělním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Odění na silnicích teď společně s Lenkou.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Pisárkách v Žabovřeské ulici ve směru na Královo pole za křižovatkou s ulicí Hlinky probíhá vyšetřování nehody kolné od dálnice D1. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 214. a 204. kilometrem. Hustý provoz a nárazové fronty jsou na D2 na trase Bratislava Brno od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské ulici se rozjíždí kolona po dřívější nehodě. Ucpané silnice 380, silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. V Uherském Hradišti ve Štěpnické ulici bouralo nákladní auto. A na silnici 38 ze Znojma na Jihlavu u Žiletavy zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Kdy si Katka naposledy vyběhla pár schodů?
1: Tak já se snažím chodit většinou pěšky, protože mám klaustrofobii, nemám ráda výtahy. Ale včera proběhl závod, že jo, výběh na AZ Tower.
0: Přesně tak, nejvyšší budova v České republice a bylo to součástí mistrovství republiky v běhu do schodů.
1: Je jich tam 631, což je jako 30 pater, říkal, že
0: ano,
1: to má.
0: Já tam vždycky jezdím výtahem se nahoru podívat, jako abych viděl.
1: Ale tak sakryš.
0: Hele, ale ta výhlídka je parádní, jako. To je moc hezký.
1: Ale kdyby šel pěšky, byl by to lepší.
0: To určitě, by to něco pro své tělo. Co mě ale přijde jako úplná magoriáda, jako v úzovkách, že skláním se, tak tam pravidelně jezdí hasiči z posádky z výstaviště. Včera jich tam bylo 7 a normálně oni to běží v plné polní, což znamená hasičský hadry na sobě, nehořlavý, obrovský boty, kyslíková láhev na zádech a k tomu helma. A jako já se dívám na ty časy a jako nebyli poslední. Před 2 rokama tam běžel jeden z nich, a to je úplný šílenec, on dokonce snad vyhrál mistrovství republiky v tom požárním sportu, tak ten byl ze všech na 30. místě.
1: Ale chtěli bychom teda jako říct, že šílenci jen v tom nejlepším slova
0: ano,
1: smyslu.
0: Ano, ano, ano, abyste se nemysleli. Tak zdravíme, schodaře.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Stačí si napsat na mailovou adresu, kterou předpokládám znáte. Kdyby náhodou ne, tady máte program @krokodil.cz a objednat si hit vašeho života. Třeba jen tak něco pro radost, jako dneska udělal Michal z Brna. Ahoj krokodýle, prosím Becky G Shower pro všechny řidiče, co jezdí po Brně a rozváží lidi. Ladím každý den. Michal z Brna. Michale, tady to je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 18,5 minuty po 9. hodině pojďme na skok do Husovic. Šli jste teď kolem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně? No jo, co se tam děje? Prosím vás pěkně, dělníci tam obnovují fasádu, pracují taky uvnitř, kde se třeba renovují varhany. Ta kulturní památka je dílem významného architekta Karla Huga Kepky a Kepka v něm propojil několik stavebních slohů z přelomu 19. a 20. století. Tak jen tak, abyste věděli, co že se tam děje. U nás na Krokodýlu máme nachystány další 90. Kdo bude, co bude, Saša, Mr. President a taky třeba Metallica. A taky chystám hit v jedné sekundě. Tak hezké pondělní dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Datart uvádí Dny Marianne.
14: Dny Marianne, jo.
13: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
16: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
15: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
16: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
15: www.chlebíčkovýraj.cz.
17: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
18: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Chcete

0: a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které...

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 5 minut po půl desáté je připraven hit v jedné sekundě, když ho dneska uhodnete, tedy buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete. Mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika. Tu najdete už 5krát v Brně. Takže, pokud chcete, můžete volat 603 103 103. A já představím ten hit v jedné sekundě. Zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: To znáte, ne? No... Jasně, to přece zpívá a je to písnička z roku 2011. Tak co, dáme to dohromady? 603, 103, 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Leona.
2: Leonko, dobrý den, jak jste se měla o víkendu? Odpočatá?
4: Odpočatá, sice pondělí, no ale
2: tak. No jo, tak to je vždycky, no, ty pondělky jsou hrozný. Leonko, vy jste poznala tu písničku?
4: Já bych řekla, že je to Verona.
2: A já bych řekl, že máte pravdu. Hey Boys se to jmenuje.
4: Ano.
2: Když hey se boys. Řekne pizza, jakou, po jaké sáhnete?
4: Tak pici máme rádi celkem a ta Bombastika, tu jsme také zkoušeli a byla super.
2: Takže... No, dobře, salámovou, šunkovou, sírovou, jako byste si dala.
4: Aha, takhle myslíte druh.
2: Takhle myslím, no.
4: Tak mám ráda šunkovou.
2: Klasika, naprostá. Tak si nechte chutnat, je to vaše, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
4: Děkuji, naschranou.
2: Verona a Hey Boy, mrkneme do roku

0: Tohle je a byla Verona jako dnešní hvězdné sekundě, ale ona ohudla na první pokus. 90. to nebylo, byl to rok 2011. Z 90. do 10. dáme Kate Ryan. Bude i MC Hammer. A taky chystáme jsou bass. Matouš dneska slaví svátek, krokodýl gratuluje a přeje pěkné dopoledne.
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vaří tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
1: Tak to zní výborně.
2: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl. Štatl. Štatl. Štatl.
3: Radio Krokodýl. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Slyšíš to, tati?
8: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.

0: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
2: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
3: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Poslední 90 po deváté tady u nás na Kroku dvou poslední proto, protože bude 10 hodin, tohle byly Rednex. A 10 bude za minutu a čtvrt.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině nabídneme například Eda Sheerana, Martina Garrixe, Madonu a bude i slza.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 14 stupňů, to samé hlásí Vyškov, Břeclav tam je 15, ve Vyškově je, ve Znojmě je 13 stupňů a ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 10, odpoledne maximálně do 18 stupňů, odpoledne a večer sem tam přeháňky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat vodoprávním povolením, které by umožnilo zvýšit hladinu vodního díla Nové Mlýny až o 35 cm. Při minulém rozhodování chybovalo. Potvrdil to nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnosti ministerstva a Povodí Moravy proti rozsudku krajského soudu v Brně, který loni vyhověl žalobě dětí země. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany, které zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení online prodeje. V Řecku zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Starší z mužů během rvačky skolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel. Hvězdný argentinský útočník Lionel Messi dal proti San Diego jubilejní 20. gól v probíhající sezóně nejvyšší fotbalové ligy. Fotbalistům Interu Miami to však stačilo jen k domácí remíze 2-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Lenka.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vázne doprava mezi 207 a 196 km. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy pojedete pomalu od 3. kilometru a v Brně v Pisárkách v Žabovřeské ulici ve směru na Královo pole za křižovatkou s ulicí Linky probíhá vyšetřování nehody kolone od Jihlavské. Pro Rádio Krokodýl Global asistent Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 10. hodině, taky jsme tak jako vy jeli my z krokodýla kolem benzínek a viděli jsme tam ty ceny. Není problém, nafta přes 50, benzín 46, 47 korun, no ale od toho máte Radio Krokodýl, kde máme pro vás pohonné hmoty zadarmo. Jak se k ním dostat, prozradí Katka během chvilky.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

Krokodýl. Vaše letní rádio. Novinka rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Máme pondělí a to znamená, že opět dnes někdo z vás vyhraje benzín nebo naftu gratis, protože každý všední den lovíte v našem vysílání výherní hit. No a v pátek byl nejrychlejší Emil.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám na Slansku.
1: No ještě jednou připomínám, že tady každý všední den lovíte v našem vysílání výherní hit, no a dneska si hlídáte tohoto interpreta, je to Eric Pritz a Call On Me. Až tady dnes uslyšíte tuto písničku, voláte studio 603 103 103 a vyhráváte na Krokodýlu benzín zadarmo.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: KIK. Víc, než si myslíte.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud už řešíte, co dnes na oběd, tak na Krokodýlu dnes vybíráme brněnskou restauraci Na knoflíku, která nabízí kuřecí vývar s nudlemi za 19 korun a k tomu mexické fazole a čerstvé pečivo za 145 korun. Tak pokud vyrazíte, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Set. Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že dramatický případ se šťastným koncem se včera odehrál tady u nás v Brně a podrobnosti už má mluvčí strážníků Václav Kadraba.
2: V neděli dopoledne pomohla ve svém volnu strážnice 32-letému muži, který se nacházel za zábradlím v viaduktu v Žabovřeskách a zřejmě si chtěl ublížit. Zpočátku odmítal spolupracovat a stěžoval si na svůj život. Obrat nastal ve chvíli, kdy zmínil, že nemá ani psa. Strážnice mu nabídla, že mu představí svou fenku německého ovčáka, kterou právě převáží v autě. Muž souhlasil a s pomocí strážnice přelezl zpět. S fenkou se poté seznámil a uklidnil se. Přivolená hlídka pak vyrozuměla zdravotníky a státní policisty.
1: Tak tohle je důkaz, jak někdy málo stačí. Tak to byl včerejší případ brněnských strážníků. Přejeme hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu po každý, i když tam jsem často.
0: Rádio Krokodýl.
4: Baštím? Baštíš? Baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
7: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: posloucháte Krokodýla, tohle je kapela Green Day a nám se přihlásila 11. hodina, to znamená další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké dopoledne, doprava v Brně se v posledních letech zrychlila, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu nabídneme se

0: si MIG 21. Za půl minuty bude 11.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má už převažovat většinou oblačná obloha i zatažená s lokálními přeháníkami. Teploty budou nízko, 15 až 18 stupňů max.
2: Dopravní servis. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Díky dokončeným částem velkého městského okruhu se doprava v Brně za poslední 4 roky významně posunula k lepšímu. Alespoň v severní, severozápadní a západní části města. Řekl to dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl. Zrychlila podle něj jak individuální doprava, tak MHD. Ministerstvo dopravy po 25 letech mění nebo úplně ruší některé technické otázky z autoškoly pro řidičské skupiny C a D. Uchazeči o řidičák na autobus nebo kamiony tak už například nebudou muset vědět, jak vyměnit žárovku nebo nasadit zimní řetězy. Podle posledních statistik chybí v Česku zhruba 20 000 řidičů kamionů a 5 000 řidičů autobusů. Německo začalo v celé zemi prověřovat zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska. Systém by prý čelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek. Hokejisté Brna otočili ve 3. kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápasu sezóny před vlastním publikem tak získali premiérovou výhru i body. Pokračuje trenér Brna Libor Zábranský.
4: My jsme bohužel měli vážný vstup do utkání a prohrávali jsme 1-0. V té druhé třetině se nám to podařilo docela zvednout, zamíchali jsme trochu ze sestavou a nakonec to bylo super odbojovaný. Byli jsme efektivní a jsme šťastní za 3 body.
3: Další utkání čeká brněnské hráče v pátek na ledě Olomouce.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne na silnice, co se tam aktuálně děje, řekne Lenka.
5: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava v roztrhaných kolonách, hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. A v Brně v Pisárkách v Žabovřecké ulici ve směru na Královo pole za křižovatkou s ulicí Hlinky už je nehoda odstraněná a kolona se rozjela. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Odbyla 11. z krokodýla, krásné pondělní dopoledne, přeje Katka Horáková, no a chystám pro vás soutěž s krokodýlem cestovatelem. Ptát se budu na místo v Jihomoravském kraji, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vyhrát můžete vstupenky do divadla, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že my s tebe jdem ráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut je pro vás připravena soutěž na Krokodýlu právě teď na lince 603 103 103, kterou už můžete vytáčet. Mám pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, a to na dětské představení s názvem O pejskovi a kočičce. Hrát se bude tuto sobotu 26. září dopoledne od 9.30. No a někoho už asi máme na telefonu, nemáme, tak někdo si to rozmyslel, nevadí. Další v pořadí se může dovolat a já tedy prozradím, že dneska se ptám na areál v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem. Od roku 1996 je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V tomto komplexu se nachází množství kulturních i přírodních památek. Zámek Valtice a Lednice, také lednické rybníky Janův hrad, lovecký zámeček Minaret, Apolonův chrám Belveder, uměle vysazený boží les, a mě zajímá, jak se tenhle areál jmenuje. Tak někdo by měl být na telefonu. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka. Jujda, tak nám to zase vypadlo, nevadí. Tak šance volat, nápovědy jste slyšeli, lístky do divadla už taky víte, na co, o co hrajeme, takže koho pak máme na telefonu? Hezký den.
2: Hezký den, tady Alena.
1: Aleno, zdravím vás, tady Katka. Tak slyšel jste nápovědy a víte, na jaký areál se ptám?
2: Slyšela jsem, a může to být Lednicko-Valtický areál?
1: Musí to být, je to tak. Naprosto super. Správně. Kdy jste byla naposledy? Měla jste v létě výlet do Lednice nebo do Valtic?
2: Letos ne, ale loni jsme tam to na kole projeli.
1: Jo, tam se jezdí docela pravidelně na kole, je těžký projet autem, protože cyklisti to tam kosí. Tak jo, pro vás výhra lístky do divadla, tak gratulace.
2: Super, super, děkuji moc.
1: Zůstaňte mi na telefonu a hezké pondělí, nashledanou.
2: Také, nashledanou.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V-podlahy.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

půl dvanácté z Krokodýle hit za hitem. Tohle je tedy Swims, před námi Eva Farná a Robbie Williams. A pak už taky náš krokodýlí zvuk. Já vám nabídnu 121 600 korun. Tak si to nenechte ujít, buďte dál s námi.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin 38 minut přesně právě v této chvíli můžete volat krokodýla, je odblokováno 121 600 korun ve hře 603 103 103 voláte. Tak a na telefonu už někdo je. Hezké dopoledne, krokodýl, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Katka.
1: Katko, zdravím tě, tady taky Katka, jaký máš pondělí?
2: Pondělí asi fajn.
1: Pracovní?
2: Asi dobrý. Jo, pracuju.
1: Pomalinkej.
2: Pracuji teda z domu, ale pracuju.
1: Jo, jo, jo. A pomaličkej jako rozjezd, jako na pohodičku, není to žádný stres.
2: Je to tak, přesně tak.
1: Tak super, ať to vydrží. No a teď budu držet pěsti, protože víc než 121 tisíc ve hře, to už stojí za to si zahrát. Na co by to šlo ve tvém případě, kdyby to padlo?
2: Já bych si nechala asi opravit auto.
1: No, to taky spolkne hodně peněz. Tak uvidíme. Tenhle zvuk hádáme. A jsem zvědavá, jak to máš naposlouchaný a jaký tip pro nás máš.
2: Já strašně doufám, že to ještě napadlo, ale napadlo mě, jestli to není ořezávání tušky.
1: Ořezávání tušky a arbitr říká... Já se přiznám, že tenhle tip jsem tady ještě asi neslyšela, ale není bohužel správný. Tak
2: to je
1: příště.
2: Záhada teda.
1: Je. Tak se měj krásně.
2: Taky, děkuju.
1: Naslyšenou, ahoj. No a pro vás ostatní tím pádem dobrá zpráva, protože prachy přesouváme do dalšího soutěžního kola a navyšujeme Krokodýlí bank.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
8: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: jsou W tady u nás na Krokodýlu, lehce před 12. Krásné poledne vám přeje Katka Horáková a máme na Krokodýlu další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne, včera byl slavnostně vysvěcen kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné, i o tom za chvilku.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. na Krokodýlu Super High Anika. Budou taky Liquido. Nebo Mandraže. Za minutu bude přesně 12 hodin.
4: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Sem tam se nám ještě objevuje venku sluníčko, ale odpoledne má převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháníkami, teploty maximálně kolem 18.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Pro vysvěcení je ale třeba, aby měl v prebystáři kamenný oltář zapuštěný do země a další vybavení, což se stalo letos. Vysvětil ho brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu kostela za 137,5 milionu korun zaplatili dary věřících. Vládní koalice plánuje zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Kabinetu vadí, že se mají v lednu opět zvýšit. Proti je ale opozice, podle které by příjmy vrcholných ústavních činitelů po rozmrazení prýskokově narostly až o 40%. Někteří tak navrhují snižovat spíše výši tzv. Náhrad. Na těch si někteří poslanci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun. V rodině supermodelky Cindy Crawford došlo k velké tragédii. Její jediný syn Presley nečekaně zemřel ve věku 27 let. Mělo k tomu dojít v léčebném zařízení. Příčina úmrtí se zatím neví, odhalit ji má nařízená pitva. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky na silnice, aktuálně pozor v Brně na rychlost v ulici Kamenice. Dále na Brněnsku mezi Rohoscem a Tišnovem u Jamného stojí porouchaný traktor. Na Blanensku za Bedřichovem ve směru do Štěchova tady bouralo osobní auto s nákladňákem. A na D1 na 205. kilometru ve směru z Byškova do Brna stojí odstavená porouchaná dodávka. Tak šťastnou cestu, hodně opatrnosti a kdyby něco, volejte nám.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 12. Je tady se mnou Jiří.
1: Nazdar, včera mě fascinovala akce. Představ si, že z Jeřábu na Dornichu, kde vzniká ta nová městská část, tak čtvrť, tak vytvořili obří houpačku.
0: Já jsem to viděla na Facebooku Rádia Krokodýl.
1: Byl jsem se tam podívat. Hele, můžu ti říct, neuvěřitelný.
0: Zkušil bys
1: ne.
0: Já taky
1: hele,
0: ne.
1: Mám strach z výšek.
0: Dva srábci tady na Krokodýlu. Hezké odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

0: Na krokodýlo, šrouby a matice, mandraže, pěkné pondělí.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Je to tak, krokodýl tradičně bere mikrofon, vyráží za našimi nejmenšími posluchači. Dneska jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč lidé neumějí létat?
2: A protože lidi nemají peří.
3: Nemáme tak malé nožičky a nejsme ptáci. Kdyby chtěli letět rukama, tak to by jim aj tak nešlo.
4: My jsme se rozplácnuli na zemi, kdyby jsme vyletěli na vrch.
0: Proč lidé neumějí létat? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích. Zdravíme do auta nebo do práce.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: okolí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vítejte v ráji pro mlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
10: To můžu.
9: Chlebíčkový ráj.
11: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
16: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Či...
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vaří tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně

0: načepovaný Starobrno štato, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
1: Tak to zní výborně.
0: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím.
1: Starobrno
0: štato. Štato. Štato. Štato.
2: Radio Krokodýl. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Survivor na Krokodýlo. Máme něco extra? Krokodýláci, máme něco pro všechny fanoušky brněnského hokeje. Na Krokodýlo soutěžíme o vstupenky na domácí zápas Komety Brno. Takže jestli chcete zažít pořádnou atmosféru přímo na stadionu, tak nás pozorně poslouchejte, protože lístky na Kometu můžou být právě vaše. Soutěžit budeme už zítra v tom nejlepším poránu.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě!
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
3: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
7: Baštírnaslatina.cz.
8: Mňam.

0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
2: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: za 100 let na krokodýlo. Tak to vypadá, že nám už začíná pěkně podzim. Čerstvé zprávy, ty pro vás sleduje Petra, vítej.
1: Hezké odpoledne a Česko zřejmě míří k novému rekordu v počtu nakažených HIV, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Lady Gaga, Paparazzi. Bude Phil Collins. A nebo slza. Jsme Krokodýl, je tady 13. hodina.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska se sluníčkem moc nepočítejte, nad Brnem a Jižní Moravou bude převážně zataženo, místy zaprší a teploty maximálně kolem 18 stupňů. Zítra podobně, ale oblečno, místy přehánky, ráno teploty kolem 8, odpoledne maximálně 17 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích dostává novou fasádu. Dělníci pracují taky uvnitř, kde renovují varhany. Kulturní památka je dílem významného architekta Karla Huga Kepky, který v kostele propojil několik stavebních slohů z přelomu 19. a 20. století. Česko zřejmě míří k novému rekordu v počtu nakažených HIV. Jen za první letošní půlrok přibylo 179 nových případů. Podle lékařů se lidé přestali bát, netestují se a s nákazou k nám přišlo výrazně víc cizinců. I přesto zůstáváme v globálním měřítku zemí s relativně nízkým výskytem tohoto onemocnění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil. Do New Yorku se však chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN. Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně Rakouska druhé místo. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o 1,728 tisícin sekundy.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dávejte pozor na Brněnsku. V Harlické ulici havarovalo osobní auto, jeden jízdní pruh je neprůjezdný. D1, 223. kilometr ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně, no problémy jsou taky na Blanensku. Za Bedřichovem směrem na Štěchov se srazilo osobní auto s nákladním. Dejte pozor, kdyby cokoliv, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: jsme Krokodýl na rádio, které vám dotankuje benzín zadarmo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

Krokodýl, Lady Gaga, Paparazzi, a dneska se vyplatí poslouchat Krokodýl, možná ještě o něco víc, protože nafta už v Brně místy překročila hranici 50 korun za litr. No a my vám palivo zaplatíme. Stačí ve vysílání ulovit dnešní výherní hit Eric Pritz, Colon Me, a benzín máte od Krokodýla zadarmo. Takže rádio nahlas a hlídáme si Erika Pritze, Krokodýl.

0: Tak co, krokodýláci, už jste zvědaví, jak to vypadá v nové té aréně? Tak teď máte jedinečnou příležitost, protože o víkendu se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend, no a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arénou třeba Sebastian, Martin Vojko a taky Tereza Mátlová. No a v neděli dorazí Martina Pártlová nebo Městské divadlo Brno. K tomu dobré jídlo, zábava pro velké i pro malé. Můžete se podívat, navíc Krokodýl bude před tý arénou vysílat živě. Tak se na vás těšíme. Víkend s tý arénou i s Krokodýlem.
1: Krokodýlí zvuky. Pravdě do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
10: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
11: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Pokaždý, i když tam jsem často.
1: Radio Krokodýl.

0: Erik Pricko on me.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Benzín, nafta, gratis. Kdo pak se nám dovolal do Krokodýla? Haló.
2: Ahoj, ahoj, tady Mončo.
0: Mončo, víte, odkud voláš?
2: Z Brna.
0: Mám pro tebe fantastickou zprávu, ulovila si výherně, benzín je tvůj.
2: Super, díky.
0: Tak nám ještě prozrať, kde aktuálně posloucháš, jak to máš?
2: To v Novém Liskovce, doma.
0: Tak se to vyplatilo.
2: Mám volno, tak.
0: Poslech doma ti vynáší benzín, ahoj.
2: Díky.
0: Dalším výherním hitem je Kato. Tohle si hlídejte a tankujte si gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
3: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
3: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz.
5: Chlebičky z chlebičkového ráje, to můžu.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
11: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tohle je Anastasia, jste s Krokodýlem, přibližuje se 14. hodina, no a do studia dorazila taky Petra. Víme, co je nového?
1: A Kašna Parnas na zelňáku bude nasvícena tyrkysovou barvou. Kdy a proč, uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po druhé hodině Pink. Bude pokáč. Sixpence on the Ranger. Jeden polibek na Krokodýlo ve dvě odpoledne.
4: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasnou oblohu. Teploty budou kolem 16 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie už několik týdnů hledá dva vězně, kteří v Brně utekli z oploceného pracoviště. Jakékoliv informace k jejich pohybu mají lidé nahlásit na linku 158. Více už mluvčí policie Andrá Cinková.
5: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách policie České republiky.
1: Tolik pátrání po dvou uprchlých vězních, kteří na začátku září utekli z oploceného pracoviště. Ve středu si připomeneme Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na zelném trhu bude nasvícena tyrkysovou barvou jako podpora komunitě neslyšících a připomene význam znakových jazyků pro rovnoprávný přístup ke komunikaci, informacím, vzdělávání i veřejnému životu. Dva lodní hangáry dopravního podniku, ve kterých každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám. V budoucnu by v přístavišti mělo pro lodě vzniknout nové kapacitnější zázemí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, pojďme za Kubou.
6: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy policisté na exitu 3 odklání dopravu na přilehlý kruhový objezd a v zápětí zpět na dálnici. Na vině je vážná nehoda dvou nákladňáků. Počítejte s kolonou od 5. až 6. kilometru. Na D50 dvojce před sjezdem na Modřice na 5. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí u krajnice nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždíte kolem opatrně. A v Brně se bouralo na Gajdošově ulici směrem do Maloměřic na křižovatce s Hrozňatovou. Očekávejte kolonu od Ostravské. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Pukáč, tohle je krokodýl. Na krokodýlu fandíme brněnskému hokeji, no a pozor, zítra po ránu vás opět pošleme přímo na Kometu. Budeme soutěžit do vstupenky na zápas Komety Brno, pokud je chcete, tak v tom případě po ránu s Tondou a Katkou vás vyzveme, abyste ukázali, jak umíte fandit Kometě. Nejlepší fanoušek bere vždy vstupenky, no a může vyrazit na Kometu s krokodýlem zadarmo.
1: Krokodýl fandí brněnské Kometě!
2: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Napoli. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.

0: a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

121 tisíc korun, krokodýláci, to je aktuální bank soutěži Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky, za okamžik můžete být happy a vyhrát velký balík peněz krokodýla.

0: Tady pak za 50, ale my to tady máme za 121 650 korun. Připraveni?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Jdeme hádat, typovat náš záhadný krokodýlí zvuk, to je on. Ptáme se, co to je, vy můžete volat studio 603 103 103, jeden z vás dostane šanci typnout si a vyhrát balík peněz. Volejte právě teď, telefonní linka je volná, ptáme se, kdo tam. Radio Krokodýl, halo?
2: No, zdravím, Michal.
0: No, Michal, odkud nám voláš?
2: Z Brna.
0: Dobře, typuj, hádej, co to je.
2: Já si myslím, že to není kousnutí do jabka.
0: Zvuk tedy vzniká kousnutím do jabka, podle tebe, jo?
2: No, připadá mi to tak.
0: Co na to arbitr? Je to ono nebo ne? Není to ani kousnutí do jabka. Budeme
2: tak,
0: navyšovat. Měj se krásně, krokodýlánci, co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 tisíc korun.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
1: Baštím? Baštíš? Baštírna! Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
1: baštírnaslatina.cz.
3: Mňam!
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Přibližuje se třetí hodina odpolední, možná už končíte v práci. My víme, co je nového. Petra sleduje čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a v Brně se chystá vinobraní, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. novinkový Teddy Swims. Vanessa Marosi. Z českých hitů Miraj. Řídíme si hodinky, je přesně 15 hodin.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě polojasno, teploty nízké kolem 16 stupňů Celsia.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně máme možnost zjistit, jak vypadá polární stanice, aby odolala v drsných podmínkách nepřízni počasí a byla útočištěm pro vědce bádající v Antarktidě nebo v Arktidě. Budoucí architekti z VUT na Poříčí postavili svoji vizi plánované české stanice na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Poslouží jako osvětové centrum. Od pátku se bude na náměstí Svobody konat vinobraní. Nabídne nejen nepřeberné množství různých odrůd vína a burčáku, ale také stánky s občerstvením a hudební program. Zajít si se můžete až do soboty 3. října.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou moci sami návštěvníci při zakoupení vstupenky. Výtěžek pak zoo rozdělí mezi potřebné spolky. V roli velkých favoritek zítra vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedení letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne. Vítězky v další fázi narazí na Španělsko nebo Kazachstán.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se boudalo na Gajdošově ulici směrem na Maloměřice na křižovatce s Hroznětovou ulicí. Kolona tam má přes kilometr. V obou směrech je ucpaná Jedovnická ulice. Na D2 z Bratislavy do Brna pozor na kratší frontu u exitu 11 kvůli zúžení. Dále je 2,5 kilometrová před 3. kilometrem, kde se projíždí po nehodě už levým pruhem. A převážně kamiony zpomalují na příjezdu do Brna z Vyškova od 2.11. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pěkné pondělní odpoledne všem s Krokodýlem, to je nádhera. 90. leta ještě než začal Krokodýl, John Cicada, jdeme na Benel.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Jo, krokodýláci, protože to furt teče. Naše oblíbená, nebo vaše oblíbená soutěž se spoustou zásob paliva pro Brno, Jižní Moravu. Je tady, stačí každý den vylovit v našem vysílání tu správnou výherní písničku a vyhráváte, jako třeba dneska Monča Šikulka.
2: Dobrý den, tady Monča z Brna. Vyhrála jsem benzín od Krokodýla. Se to hodí při těch dnešních cenách. Děkuju moc.
0: Kurňa. Ani nemluv, Mon, já jsem dneska platil za litr dízla 1,50 korun. Ježíš, tak jak v Rakousku, když jsme tam byli asi před, já nevím, třema týdnama s klukama. Jo, jo, ještě kdybychom to měli tak komfortní, jak ti Rakušáci všechno, tak to berem. No, nic, jdeme se podívat, na co vyhrajete další litry pohonných hmot. John a Kato. Zásněte světla se to jmenuje. Turn the lights off, krokodýláci, další výherní song, jak tahle písnička bude hrát. Voláte studio a vyhráváte jako Monča benzín nebo naftu gratis od Rádia Krokodýl, tak good luck, hodně štěstí.
1: Krokodýlí zvuky, pravdí do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
8: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
10: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v

To Where Do You Go, No Mercy, mohli bychom to takhle parafrázovat, když jsme si říkali, jak to je s těma cenama, krokodýláci. Pondělí 21. září, 7:30. Dobré zprávy jsou teď na internetu, nafta i benzín, jak to strašně zdražuje kvůli eskalaci mezi Spojenými státy, Iránem, nedostatečným kapacitám rafinérií. Vlastně od začátku září benzín dražší o víc než 4 koruny za litr a nafta asi o 3,70. Takže dneska ministerstvo financí, naše vláda, rozhodla, že kvůli drahým palivům obnoví regulaci cen od 1. října. Zastropuje marže na 2,50 za litr a sníží spotřební daň z nafty o asi 2 koruny 35 haléřů z daní. Takže se dostaneme zase, zaplať pámbu, doufejme, pod 50 korun na dýzlu. A nebo se přestěhujeme do Afriky, tam je to úplně jinak celý, krokodýly, jo? Amerika ne, tam to taky už je drahý, že jsou z toho Američani vyšťavení. Afrika by byla varianta. Tady si dáme taky hudební. Dobré odpoledne, Karl Wolf, dáme Day Insomnia a pak se podíváme, kde dneska opravdu výhodně můžete natankovat s krokodýlem nebo bez krokodýla.

0: Krokodýl, stále hity a jdeme na benzinky.
1: S krokodýlem.
0: Jo, krokodýláci, ty ceny, to je strašný. 1,50 korun za diesel, no problém. Dneska jsem natankoval, to ještě byla benzinka, kde to docela šlo jakože dobře. Připomínám, že vláda kvůli drahým palivům obnoví regulaci cen od 1. října, zastropuje marže na 2,50 na litr a sníží spotřební daň z nafty o 2 koruny 35 haléřů, snad tam to pomůže. A doufám, že i vám pomáhá prozradit, kde jsou aktuálně výhodně tankovatelné obě pohonné hmoty. Takže benzín 43,90, nafta 48,50, Popovice, Tank Ono. Zdravíme tam srdečně, doufám, že poslouchá i Lea se svým týmem, že tam máte pohodičku u Rajhradu v Popovicách. Posíláme další písničku a přejem vám lehkou nohu na plynu, ať vás to moc netrápí. To drahý jak svíňa.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
8: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
9: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
10: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi e na konci.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte.

0: krokodýlem studeným pondělkem, hurá z práce k domovu, po víkendu odpočatí, vytancovaní ze svatby, vynobraní z gulášfestu, takže zdravíme ježečky a taky všechny z Rajhradic a okolí. A Petra má zprávy.
1: Hezké odpoledne, pokud se chystáte do brněnské zoo. Lemuři kata jsou dočasně přestěhovaní z africké vesnice, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
3: Rádio Krokodýl. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. právě odbyla krokodýláci, mám tady pro vás Stronger. Takže Kelly Clarkson a pak pozor, bude i písnička, kterou po mně chtěli jak na svatbě ve Slavkovi, tak na guláš festu v Rajhradicách. To je super pecka. Dáme si Where's My Husband, bude Leporello. Taky Miley Cyrus.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Minuta po čtvrté a na teploměru v Brně je normálně o 12 stupňů větší kose jak včera odpoledne. To je hrozný. Včera odpoledne 26, teď je tam 14, maximálně asi 15,7 desetin stupně Celsia nahoře na Kraváku. Šepkovice jsou na tom líp normálně, 15,9 a ve Žďáře je 13. A do toho občas sprchne, takže nic moc. Úterý ráno jasné, později zatažené, od 2 asi do 5 bude přeháníkové úterý a maximum bude zítra odpoledne dne zase 16 stupňů tady v Brně a 13 na Vysočině. No nic moc.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Skupina lemurů kata se z technických důvodů dočasně přestěhovala z expozičního celku Africká vesnice do spodní části brněnské zoo. Nově je návštěvníci najdou nedaleko expozice Dželat. Vrátit zpátky by se měli lemuři koncem příštího týdne. Ovocnáři na jihu Moravy letos hlásí výrazně méně jablek a část plodů navíc nedorostla do obvyklé velikosti. Ve Starém Lískovci v Brně očekávají až 35% běžné úrody. V Lysicích na Blanensku odhadují sklizeně na desetinu oproti normálu. Hamburger, jeden ze symbolů levného amerického stravování, se pro část Američanů mění v luxus. V restauracích v New Yorku, Washingtonu i Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy více než 600 korun. Hlavním důvodem růstu cen je prudké zdražení hovězího masa. Fotbalová reprezentace se dnes sešla před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. První společný trénink začne v 17 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravní špička vládne a my známe kritická místa s Kubou.
10: Hezké odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Nádražní a Hybešova zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Očekávejte tam menší omezení. Na křižovatce ulic Křenová a Masná do centra boudala dvě osobní auta. Očekávejte tam zdržení v koloně. Se zdržením počítejte i na ulici Zvonařka u Dornichu. A momentálně se ucpává i Žabovřeská ulice u nájezdu na Bystrc na cestě k Vysárkám. Místy s kolonou počítejte na dálnici D1 na cestě z Vyškova do Brna v úseku mezi 220. až 96. kilometrem a na Brněnsku v Dolních Kounicích na Ivančické ulici boudala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné pondělní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu i do rodiny motocyklových legend Ježkových, kteří si užili svatbu v kostele Vzkříšení Páně. Ondra a Tereska si tam řekli svoje ano, takže děcka, krásný, spokojený život, ať se vám děje všechno dobré, doma v práci i v lese, až pojedete na koňový a až zeskočíte z tého koně, ať nepřijde to, co dneska v Hantecu.
1: Zdar, jak smíňa skoro stýnkalo hostí. Gomici, co to znamená, když někoho gružne plazoň?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: A víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Tohle je konec světa s krokodýlem. Miley Cyrus a Ondrovi Ješkovi skončil pátkem svět v mládeneckém svobodném módu. No, nyní už je ženatým mužem, novomanželem. Tak Ondro, hodně štěstí a lásky s Tereskou a buďte spolu maximálně šťastní, ježečci.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A protože ježečci rádi na asfaltu, že jo, na motorce hlavně Ondra, anebo taky na koni a do lesa, to zase Terka, tak toto se hodí. Děcka, ať se vám to nikdy nestane, až zeskočíte z tého koně, z té motorky v tom lese, jo. Džanku, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, skoro stinkalo hostci. Gomici, co to znamená, když někoho gružne plazoň?
0: To nechcete v lese ani nikde jinde, krokodýláci, a hlavně, když jsme to testovali ve štadlu, tak nikdo vůbec negome, co to vlastně je.
3: Něco s plazem.
4: No já nevím, třeba někdo dost lehne na zem prostě.
5: Jako postrčit.
6: Unavenej z alkoholu a takhle, no.
4: Jsi úplně fakt utahaná, nemůžeš dělat, nejde to.
0: Něco s plazem, jo, ale že si lehne na zem, ne. Naopak, to se vůbec nestává jako v leže. Nejčastěji, že prostě jdete na to, se to stane. Takže, Džanku?
2: Když někoho gružne plazoň, tak ho uštkne had. Hlavně v letě, v zimě, když je kosa, tak to nehrozí. Tak ať vás něco neuštkne a mějte bytelný den.
0: Přesně jak říkáš, bytelný den, žádnýho plazoň, radši toho ježka, třeba na motorce.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A nebo benzín gratis s krokodýlem, co třeba?
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
8: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Uni hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
11: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
12: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
11: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
12: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
12: Chlebíčkový ráj.
13: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
14: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
19: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Je dobré mít parťáka při práci.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Major Lazer, krokodiláci na cestu z práce, ideálně 16 hodin 35 minut, pohodička s krokoušem při 21. září. Ještě pořád leto, no, ale už jenom 2 dny, krokodýry, je to pryč. I když teda ochladilo se zodpovědně, takže vládne taková spíš podzimní nálada. Doufám, že vám to neva. Speciálně Matouše zdravíme, k svátku přejeme a posíláme houby magický. A taky Dušaně a Standovi. Znojmo při Mětice, zdarec.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženou.

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Kabát Huby magicky i do města, kde bylo už historické vinobraní, hlavně do Přimětic, co duši a Stando, ale Matoušovi hlavně k svátku, že jo? Takže všecko, nejkrásnější sváteční den. Matouš a Šimon jedou na Riviéru, nezapomenutelný. Jsem ještě z těch, co si to pamatujou, tak doufám, že vy taky krokodýláci. A pojďte si udělat náladu třeba tím, že byste mohli vyhrát 121 700. Prachy za zvuky, do roku je tady fakt skoro 122 tisíc bez tří kileček, takže pro plnoleté s nabitým telefonem a štěstím na to dovolat se do studia je šance. 603 103 103, volejte teď.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýláci Oldies Bar Goldies z času, kdy jsem ještě měl pubertu a bylo to nádherný konec osmdesátek. A nádherný prachy za zvuky do ruky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Tady je Petr, dobré odpoledne na telefon. Komu se povedlo se dovolat, haló?
2: Dobré odpoledne, tady je Milena z Hrušovan.
0: Hezké odpoledne do Hrušovan, Mileno, super. Měla jste taky pubertu na konci osmdesátek?
2: Na konci osmdesátek ještě ne.
0: Ještě ne, tak jste mladší, výborně, tak.
2: Ano.
0: Super, ale Hrušovany známe, jezdil jsem tam. V té pubertě dokonce, možná tak mě bylo 14-15, nevím, tak se na letňáku, tam jsem viděl svého úplně milovaného Indiana Jonese, dobyvatele ztracené archy u vás Hrušovanech na letňáku, které už dávno zamachlovali, že jo?
2: Aha, no, tak to já jsem tady ještě ani nebydlela.
0: To jste nebydlela ještě, tak. Jak jste dlouho v Hrušovanech, Mileno?
2: 28 let.
0: Hezký, hezký, to jste skoro jak krokodýl. Tak, chválíme, takže Milena je plnoletá, souhlasí s výherním řádem.
2: Ano, souhlasím.
0: Děkujeme, hrajeme o 121 700, teďka z Hrušovan, pozor.
2: A já...
0: No, můžete, teď můžete, tak, povídejte. No.
2: Já si myslím, že to je překrojení jablka nožem.
0: Jablka, jakého?
2: Stromového,
0: jo, dobře. Já myslím, třeba máte ráda nějaký ty červený třeba. Nebo jak jsou taky ty podzimní jablka, co se to sbírá teďka. Když se to pozbírá blbě, tak je to kyselý, jak svině, nedá se to jest. To jsme měli na zahradě takových hafo. Takže 121 700, krájíme jablka nožem, nejlépe nějakého pěkného Jonatána, že? Vždycky arbitr jako prsně, Petře, musí to být přesný a toto si myslím, že by mu mohlo stačit. Naculuje se. Kolik sníte jablek týdně, Milano, v Hrušovanech?
2: Kolik sním? Hodně. Řekla bych určitě 2 kila.
0: Hezky, šikovná holka, sakra, někdo nesní ani jedno, že jo? Takže bacha, 121 700 za krájení jabka nožem do Hrušovan dneska. Peníze nepřinese. Zvedáme bank. Milenko, moc děkuji, mějte se strašně krásně v Hrušovanech a ať se vám daří. Krásný závěr leta a pak báječný podzim. Mějte se, papa. Naschle.
2: Děkuju, naschledanou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
10: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
11: Baštím, baštíš, baštírna.
12: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
13: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
14: Baštírnaslatina.cz.
15: Mňam.
4: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Dua Lipa, Bidovan, Krokodýláci, pěkné pondělní odpoledne s krokodýlem a speciálně, když je to o jedničkách, pozdravíme rajhradické baby, protože to jsou jedničky po víkendu, když se soupeřilo o nejlepší guláš z kotlíku v Rajhradicích. Takže krásné odpoledne vám tam. Holky, pro vás speciální písnička připravená, ale musí vydat zprávy, za minutu je pět. Petro?
1: Hezké odpoledne, jeden 18 metrů vysoký platan poskytne kyslík na 102 dnů pro jednoho člověka. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odbyla Krokodýláci. Co budeme hrát do Rajhradic? Mistra prezidenta JoJo Action pro rajhradické baby. Dáme Jennifer Lopez, Davida Getu, Save Me Tonight. Bude Eda Rovenský, Poetika, Půlnoc, takže zdarec taky do Bíteše. A balada Gustavo Lima taky připravená.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A spolehlivě se hlásící podzim přijde 23. ve dvě ráno, krokodýláci. No. Včera 26 dobrý, dneska 14 až 15,5 stupně v Brně. Šepkovice 15,9, Žďár hlásí 13. Děkuju Péti i Zdendovi k Třebíči. No a úterý, zítřek ráno jasné, později až zatažené. Odpoledne od 2 do 5 bude přeháňkové a maximální teplota bude jako dneska. 16 na Brněnsku, 13 na Vysočině.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Pro vysvěcení je ale třeba, aby měl v presbytáři kamenný oltář zapuštěný do země a další vybavení, což se stalo letos. Vysvětil ho brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu kostela za 137,5 milionu korun zaplatili dary věřících. Jeden 18 metrů vysoký platan poskytne kyslík na 102 dnů pro jednoho člověka. Fakta o tom, jak stromy pracují pro město, najdou lidé na nově instalovaných štících v Břeclavi, Rosicích a ve Slavkově u Brna. Do evropské kampaně se kromě Česka zapojilo dalších 11 zemí. V Řecku zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Starší z nich během rvačky skolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní 4 zápasy nového ročníku Ligy národů kvůli zranění vypadli také útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradili je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to jede domů z práce, krokodýláci? No, jak kde, někde špatně, Kubo?
8: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Křenová a Masná směrem do centra stále stojí dvě osobní vozidla po nehodě. Bouralo se také na sjezdu z Žabovřeské na Korejskou ulici na cestě od Králova pole a tvoří se tam kolony. Na dálnici D1 očekávejte přerušované fronty na cestě od Vyškova mezi kilometry 220 až 196 u Brna. Dále obousměrně čekejte zdržení místy mezi 196. až 190. kilometrem. A na Břeclavsku na cestě z Rakvic na Hustopeče před Starovičkami zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních vozidel. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšár.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné pondělí po gulášovém víkendu v Rejhradicích, kde se utkalo 8 týmů a hafonačenců z Rejhradic, Holasic, Rejhradu i Měnina si to krásně užili. Třetí ženáči, druhá Cézava, první Rejhradické baby a už je to tady. Holky, gratulace z Krokodýla za nejlepší guláš, připravený s láskou. Žádný šméčko, žádná levandula. Dneska levandula maximálně u Zlatíček. Pať se ptáme, kdo to je podvodník děcka?
1: Že třeba podvádí v piškorkách.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A přitom v piškvorkách ani při vaření guláše se nepodvádí. Kdo podvádí, tak to je levandula, že jo? Tady jsou mi ráj.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda? Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.

0: Tady je Krokodýl, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Doraj Hradic pro Jarušku, Lucku, všechny kolegyňky, ty nejlepší kuchařky guláše v kotlíku, Rej Hradické baby, protože to byla pohádka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jo, Rejhradické baby vyhráli náš guláš fest v Rejhradicích o víkendu, 0. první ročník, jak chcete. Každopádně po těch traktoriádách se to prostě teďka jede v tom gulášovém rytmu a hrozně vám to chutnalo, což je super, takže chválíme všechny, nejenom Rejhradické baby, ale všechny týmy, včetně rybářů a myslivců a vodáků z Rejhradu. Přes Polňáci taky přišli, líbili se odborné porotě, že jo? A jinak ženáči u odborné poroty jednička, trojka podle návštěvníků, podle lidu a jednička Rejhradické baby Cezavar Bojka. Takže krásný to bylo, úžasný, naprosto nádherné, fantastické guláše, žádná levandula ani v jednom případě, všecko s láskou, poctivě. Ovšem levandula je dneska u zlatíček, levandula je něco falešné, je to podvodné, je to tak, jak by to být nemělo, takže se ptáme na podvodníka, kdo to je, děcka?
2: Že třeba podvadí v piškorkách. On není ostatní lidi. Bože.
0: No takový prostě nechceme, takový nechceme, takovým se vyhýbáme a chceme jenom takový ty rovinový borce, že jo?
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Chceme rovinový borce a rovinové baby, třeba ty Rejhradické, takže do Rejhradic ještě jednou zdarec a do Rejhradic Bonnie Tyler z Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

수놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Tady je vaše rádio, váš vesmír, Coldplay, My Universe, čas 17.34, dobré odpoledne.
1: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Jeden pubertiánský sen, Teenage Dream, Katy Perry. Myslím, že se nám pomaličku plní sen, ne pubertiánský krokodiláci, ale hokejový a nejen hokejový.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Protože už se to nezadržitelně přiblížilo, krokodiláci. Jste zvědaví, v jakém stavu je teď naše nová brněnská T-Arena? Tak teď je jedinečná příležitost. O víkendu se její dveře otevřou poprvé široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arenou Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou. V neděli dorazí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a řada dalších vystupujících umělců. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat také přímo do nové areny. Tedy zvláště pokud jste zaregistrovaní. Radio Krokodýl bude přímo u toho. Budeme vysílat přímo před tý arenou. Víkend s tý arenou v Brně. Už teď 26:27. Tohle chcete vidět na vlastní oči. A stojí to za to.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Radio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Radio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
12: Je dobré mít společnost na cestách.

0: stavu Lima.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak to hezky zasil krokodiláci Jennifer Lopez, Let's Get Loud a my jdeme na zprávy. Šestá je tady za půl minuty. Petro, vítej.
1: Hezké odpoledne, v Brně se můžete podívat, jak vypadá polární stanice, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6:01, doufám, že se cítíte úplně nejlíp, takže best. Vaše oblíbená muzika nejenom Martině Dojundrová, bude taky Clapkin Handle Me. David Guetta, Lucka Bílá, Dobrý kafe dáme a bude Give It Up.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodýláci, jsme někde mezi 14 a 16 stupni v Brně, Šepkovice necelých 16, Žďár 13. No, takže podzim o sobě dává vědět, je tady poslední letní pondělí a vůbec poslední kompletně letní den je zítřek, úterek, protože ve 2 ráno ve středu začne oficiálně prostě podzim. Úterý ještě bude pánbu zaplať, ráno jasné, ale později se to zatáhne, budou přeháňky od 14 do 17, ale teplotně budeme tak skoro 10 stupňů pod létem, takže 16 Morava Brno, 13 Vysočina. Teple oblíkat, začněte, ne?
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně máme možnost zjistit, jak vypadá polární stanice, aby odolala v drsných podmínkách nepřízni počasí a byla útočištěm pro vědce bádající v Antarktidě nebo v Arktidě. Budoucí architekti z VUT na Poříčí postavili svoji vizi plánované české stanice na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Poslouží jako osvětové centrum. Od pátku se bude na náměstí Svobody konat vinobraní. Nabídne nejen nepřeberné množství různých odrůd vína a burčáku, ale také stánky s občerstvením a hudební program. Zajít si se můžete až do soboty 3. října.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou moci sami návštěvníci při zakoupení vstupenky. Výtěžek pak zoo rozdělí mezi potřebné spolky. V roli velkých favoritek zítra vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedení letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne. Vítězky v další fázi narazí na Španělsko nebo Kazachstán.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Španělsko, Kazachstán, může být, vy hlavně do ničeho nenarážejte na silnici, už vůbec ne do motorkářů, prosím vás, opatrně, občas tam řešíme nějaký problémy. Kubo, jak to jede?
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Masné ulici u křižovatky s ulicí Zvonařská stále dejte pozor na nehodu osobního vozidla s motorkářem. Doprava tam zpomaluje. Zhruba půlkilometrová kolona se táhne po Vídeňské ulici do centra před odbočkou na Poříčí. Zdržení je tam podle řidičů okolo 5 minut. Převážně kamiony místy zpomalují na dálnici D2 na cestě ze Slovenska do Brna momentálně od 12. kilometru a na dálnici D1 zpomalují místy kamiony z Vyškova do Brna mezi Holubicemi a 23. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pozdní pondělní a poslední letní odpoledne při pondělku s krokodýlem. No, 21. září, to ještě před pár lety vždycky začínal podzim, teď to zase pár let bude 23. Takže ještě zítra letní úterý a pak ve 2.05 ve středu ráno ho tady máme, krokodýláci. Tak mějte stále dobrou náladu s naším krokodýlem a posíláme Lučenza.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krokodýl stala hit, tady je sladká harmonie, což se třeba u toho, co se děje u čerpacích stanic, říct nedá, protože aby stála nafta přes 50, to už není harmonie ani omylem.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: A proto pambu zaplať a díky Krokodýle, že to můžeš nabídnout gratis. Je to stále tady, krokodýláci, zásoby paliva pro Brno, Jižní Moravu zadarmo, stačí chytit tu správnou písničku a je to vaše. Dneska ji vychytala Monča z Brna, šikulka.
2: Dobrý den, tady Monča z Brna. Vyhrála jsem benzín od Krokodýla. Se to hodí při těch dnešních cenách. Děkuju moc.
0: Aby ne, platil jsem dneska 1,50 za litr dieselu. Kurňa. Další výherní song, pozor. Turn the lights off, krokodýláci. Vláda se zavázala, že od 1. října to zase začne trošičku korigovat, jo? Hlavně ta spotřební daň a podobně, takže by se to mělo dostat zpátky určitě pod 50 korun. Takže už aby to zhasly tady ty rostoucí ceny. Akorát, že do 1. října zase ještě furt 10 dnů, ne? Sakra práce. Takže jezděte s lehkou nohou na plynu, s úsměvem, nejlépe s benzínem od krokodýla.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M-Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
13: Je dobré mít dobré přátelé.
1: Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Velmi dobře, krokodýláci, stále hity, Umbrella, Rihanna, čas 18.36, takže teď dáme to, co mají rádi třeba tamhle na Znojemsku v Dii, že? A potom za půl hodiny dáme písničky na přání.

0: chodil stále hity a Bruno Mars pro vás, co jste před svatbou nebo po svatbě, že, ježečci? Já si myslím, že si tě vezmu, si taky říkal Ondra Ježek a v pátek to vykonal ve Slavkově, takže blahopřání všem, co jste po svatbě, po víkendu, ať jste sebrali kdekoliv, v kostele nebo na radnici, ať máte štěstí a hodně lásky a ať se třeba dostanete na zápas Komety s Krokodýlem zadarmo. Je to zase tady Krokodýláci, fandíme brněnskému hokeji. Zítra ráno vás opět pošleme přímo na Kometu, hrajeme o 2 vstupenky zítra ráno na zápas Komety Brno, tak pokud to chcete, tak v tom nejlepším poránu s Tondou, s Katkou vás vyzveme, abyste to ukázali, jak umíte fandit. Nejlepší fanoušek zítra ráno získá vstupenky a může vyrazit na Kometu s Krokodýlem zadarmo.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hraje

0: Můj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od Vé podlahy.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Oh, oh, oh, Kid Rock Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Kid Rock All Summer Long, Krokodýláci, za půl minuty bude 7. Po 7 dáme písničky na přání. Kautin Kraus připraveno od One Republic a potom budete vybírat vy samozřejmě.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Krásný večer všem s krokodýlem, zvláště pokud jdete po dálnici D1 do Prahy přes Meziříčí, kde právě docela krásně, intenzivně, romanticky prší, zatímco u nás jsme pánbu zaplať na suchu a v pohodě v Brnisku ve Štatlu. Teď je přesně 19.00 a už tam není zdaleka 19 stupňů Celsia. Hej, včera bylo 26, dneska když dobře, tak to šlo k 16, ale už jsme taky pod 15 tady Brnisko. Žďároš je na 12 stupních a zítra poslední kompletně letní den, protože ve středu pak ve 2 ráno a 5 minut začne oficiálně podzim, krokodýláci. Takže poslední letní den bude ráno jasný, později zatažený a od 2 do 5 odpoledne taky přeháníkový. Zítra odpoledne maxima 16 stupňů Morava, 13 stupňů Vysočina a tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Ve středu si připomeneme Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na Zelném trhu bude při této příležitosti nasvícena tyrkysovou barvou. Dva lodní hangáry dopravního podniku, ve kterých každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. V budoucnu by v přístavišti mělo pro lodě vzniknout nové kapacitnější zázemí. Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou moci sami návštěvníci při zakoupení vstupenky.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Tak, krokodýláci, jak to jede na suchu nebo v dešti na Vysočině, Kubo?
4: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Lidické ulici na křižovatce s Lužáneckou se srazila dvě osobní vozidla. Na Vyškovsku v Otnicích na Milešovské ulici se srazilo osobní auto a autobus. Na Znojemsku v Miroslavi na Husově ulici došlo ke srážce osobního vozidla s autobusem. Projíždíte kolem opatrně. A převážně kamiony v pravém pruhu zpomalují na příjezdu do Brna po Bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Servus s Krokodýlem, tady je stále Peťan Holík, protože spolu si dneska dáme písničky na přání. Poslední letní pondělní večer, protože středa večer už bude podzim, krokodýláci. Nekompromisně, oficiálně, a myslím, že už nám to na teploměru dává znát dneska. Tak ať jste v teple, v dobré náladě, na dobrém příjmu, a pokud chcete dát zahrát, volejte Krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Tak to byla Republika 1, Counting Stars, krokodiláci, doufám, že to máte taky všechno spočítaný, vystíhaný a že jste v pohodě s naším rádiem. Hezký večer na Moravu Vysočinu, k Břeclaví, do Horních Bojanovic a i k Hodonínu, anebo do Prušánek, zdraví krokodýla Peťan. Jdeme na telefon 603 103 103, kdo to dneska začne, protože sotva jsem vypl mikrofon, hned to začalo zvonit, kdo to dneska vyhrává. Halo, dobrý večer.
1: Dobrý den, krokodýle, tady Tom Prigl.
0: No nazdar, Tome, já jsem si říkal, buď to se dovolá Die, Marek, anebo se dovolá Prigl Tom, takže dneska vyhrává Prigl.
1: Já vždycky vím totiž, kolik zavolat, jo, takže tak, jo.
0: Máš to vychytané, Tome, gratuluju. Doufám, ano, že je pohoda, i když se nám ochladilo o 10 stupňů, co, o 12
1: no,
0: vlastně,
1: je to,
0: o 12.
1: Puší tady jsem tam, zatím neprší teda, je tady zatažený, ale jak uvidíme, no.
0: Takže prosím tě, ať se zahříváme nejenom muzikou, jakou chceš zahrát, řekni.
1: Dáme Dašu.
0: Chystám Dašu, bude pro, řekni.
1: OK, takže jako vždycky Honzík, David, jako Síni. Pošlem to i mé bývalé ženě Hance, říká se mi Pepi. Jasně, bráchovi Danovi, Zendovi, Giranzovi, Bramboříkovi, Ivanovi, ještě bych tuko, jo, Krkovičkovi, Kocourkovi, potom samozřejmě, co všichni poslouchají a posílají písničky a vám tobě do Rádia Krokodýl a všem celému týmu Rádia Krokodýl, prosím pěkně.
0: Celý tým Krokodýla, děkuji, já přeju krásný večer, stále dobrou náladu a dobrou teplotu, mějte se tam na Priglu, super, super, super, Tomas, zdarec, ahoj.
1: Ahoj, děkuju.

0: Dasha Austin, dobrý začátek. Zdravíme Prigl z Darec.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: A krásný večer všem s Krokodýlem, ideálně v suchu a v teple z našeho dnes vlhkého studia, protože sotva jsem začínal po 15. tak tady naběhl Milan Létal, shodou okolností můj kámoš, on provádí taky ty velký úklidy, hlavně koberců, tepovacím vysavačem, to znamená čištění za mokra, takže když on to vyčistí, tak je to krásný, ale je to kurňa vlhký mokry, musí se to strašně větrat, takže já tady dneska mám celý odpoledne kosu, vlhko, na záchodě jsem skoro třikrát za hodinu, takže vám všem, co máte pohodu v teplíčku, třeba v kuchyni, že u kafíčka, u vínečka, možná to tak mají právě v Horunině, teďka 954 FM, Alex s Jiřkou, holky, krásný večer, pohodu. Já doufám, že to tak má třeba i trolejbusák Jirka, ten mě píše, čau Peťo, zdravím do Super Rádia, a mohli bys nám poslat nějakou písničku od Harleyu, ať se nám dobře jezdí po tom našem Brně. Trolejbusák Jirka. Jirko, prosím tě, kolik ti ukazuje teploměr, že je venku stupňů? Mně to ukazuje 15, tady mám pocit, že mám tak 5 a v takovém případě doufám, že se ti to bude líbit, si musíme dát od Harleyu svařák. Ono už to sakra nebude dlouho trvat a budeme si ho kupovat v rámci vánočních trhů taky tady ve štatlu. Takže tady to je. Byť do Vánoce ještě máme, já nevím, 3 měsíce a kousek, tak si dáme svařáček a pohodičku, mějte stále s Krokodýlem. Kdo chce zahrát, využívá aplikaci Krokodýla jako trolejbusák Jirka nebo volá Studio 603 103 103.

0: another. Rádio Krokodýl a hity na přání.
1: Jedna cesta nebo další krokodýláci, fantastický večer. 7:45, 3 minuty na přání dneska s Peťanem z Rádia Krokodýl a jdeme opět na telefon 603 103 103. Doufám, že vaše cesta je ta nejlepší, po které jste se vydali. Třeba pokud je to cesta, po které najednou jdete ve dvou. Protože jdeme, jestli se nepletu, tam, kde jsem dělal v pátek svatbu. Takže zdravím Ješkovic, Ježečky, Ondru s Terkou a na telefonu jsou naši milí. Halo, dobrý večer.
2: Zdar jak svíně,
3: tady je Růže Slavková.
1: No zdar jak svíně, Slavkováci, jak se tam máte, čermáci, po víkendu, co?
3: Dobře. Ale jo, ujde to.
1: Výborný, to rád slyším, takže prosím vás, děcka, ať je úspěšný nový týden, poslední letní dva dny a ať jsme pořád v teple, v dobré náladě, jo?
3: Jo, přesně tak.
1: Co si k tomu dáme zahrát?
3: Dáme si nějakou pěknou 90 letvýho výběru.
1: Dobře, a bude to pro?
2: Pro tebe, pro Alex do Hodonína.
3: Pro bajkero se Zdeňka Rošetkovic, pro Toma Spríglu. Pro oba dva Milany.
2: Pro pána Andělu.
3: A pro všechny ostatní krokodiláky, kteří poslouchají a vždycky nás taky zdraví.
1: Ano, výborně. Mimochodem, ve Slavkově jsem v pátek dělal svatbu, děcka. Kostele, ježiš, to bylo nádherný. To bylo krásný. Kdy jste naposledy byli u vás v kostele schválně? Řekněte.
2: No, já jsem tam byla jednou.
1: Kdy?
3: Já jsem tam ani nebyl. Nikdy.
1: To si děláte prdel.
2: Ne, by na nás asi ten kostel spadnul, víš.
1: Takovej krásný kostel, přátelé, Ježíš Maria, kostel Vzkříšení Páně. Už je tam takovou dobu. Běžte se tam podívat někdy, je to tam nádherný. Zdravím pana faráře. Jménem novou manželů Ješkových zdravíme pana faráře, děkujeme za krásný obřad a děcka, vy máte co napravovat, jo? Takže pěkné večer do Slavkova, zdarec.
3: My se polepšíme.
1: To doufám, děcka. A brzo. Slibujete?
3: Slibujeme.
1: A běda jak ne. Zdarec.
2: Tak ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Tak, parádní devadesátka, come on Barbie, let's go party. Aqua Barbie Girl od Slavkováku, kteří mají za úkol jít se podívat do farnosti pana faráře Jiřího Janouška, kterého srdečně zdravím s Ondrou Ješkem i jeho ženou Tereskou, protože v pátek tam proběhla v 11 hodin nádherná svatba. Jojo, kdo nebyl v kostele a je ze Slavkova, dostane za uši, sakra. Takový krásný kostel. Pane Janušku, zdravíme, mějte to tam stále krásně pod svým bedlivým farním dohledem a přátelé, vy nehřešte a běžte tam aspoň na tu půlnoční jako Jaruška, která už se na to ani nepamatuje. 19.24, ze Slavkova z Krokodýla, krásný večer, připravená další písnička na přání, dobrý večer.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na přání.
2: 19.26, písničky na přání Radia Krokodýl. Stále krásný večer přeje Petr ze studia na všechny frekvence i do Hodonína na 95.4 FM. Mimochodem, ze Slavkova během Barbie Girl přišel příslib na Messengeru. Špica Peťane, moc děkujeme, slibujeme, že kostel navštívíme. Jisto jistě. Krásný večer, Vilda a Jaruš. Tak doufám, že se na vzkříšení páně brzo půjdete podívat za panem farářem Janouškem. A jdeme do Hodonína, protože z Hodonína nám píše Jarda Dobeš. Zahraj Petře, ahoj, pěknou písničku pro Lukáše do Třebíče, pro Tomáše a Kačku a Honzu do Zlína a do Hodonína pro Alex, Leonku do Prušánek, Ivetku, Davida od Jardy do Beše z Hodonína. Moc děkuju a super akce to byla, moc děkuju. Mimochodem dneska s Alex poslouchá i Jiřka, takže holky, krásný večer. A mimochodem, Jardo, už se nám ozývá i tady Lukáš ze Slavkova. Chtěl bych zahrát písničku Safe and Sound Capital Cities pro vás do rádia, pro Slavkováky a pro moji rodinu. Zdraví Lukáš ze Slavkova, takže Lukine. Ze Slavkova zpátky do Slavkova. Od Čermáků, Slavkováků, zase jednoho Slavkováka a Capital Cities Safe and Sound. Krásný večer všem.

0: Rádio Krokodýl a hity na přání.
1: Krásný večer, 19:30 přesně. Hraje vám na přání vaše Rádio Krokodýl pro Moravu, Vysočinu a teď taky opakovaně ze Slavkova, taky od Lukina. Doufám, že jsme udělali radost. A další objednávka, tentokrát je to od Patrika ze Žďáru nad Sázavou. Paťa spíše, zdravím Rádio Krokodýl, prosím o zahrání písničky pro moji sestru Aničku pro lepší den před zítřejšími opravnými závěrečnými zkouškami na střední škole. Výběr písničky nechám na vás. Děkuji, váš posluchač Patrik ze Žďáru nad Sázavou a PS Segra držím. Takže Aničko, Zlatičko. Tady je jedna super od Kalina a Sofiana Pistácie a zítra to dáš, kočko. Makej na tom.

0: poslední letní dny jsou tady krokodýláci. Mimochodem začínají opravné zkoušky na středních školách, takže jsme hráli od Paťase ze Žďáru nad Sázavou se k Aničce. Mám kamaráda, kapitána Dušana Procházku a jejich Anička taky dělá opravky, tak holky Aničky, zvládněte to určitě, holky.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Zvládněte opravky, holky i kluci, protože je to důležitý a jdeme opět na telefon. Písničky na přání Rádia Krokodýl, kdo pak je tam nyní? Halo, dobrý večer.

0: Dobrý večer, Pavel Jančadu.
1: Pán Andělů, dobrý večer. Zdravíme Mezříč. Pavlíku, jak je po víkendu?
0: Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: No, u nás teďka prší, jo, hrozně.
1: Teďka prší, Ježíš Maria, u nás teďka naštěstí ne, to je dobře. A jak je po víkendu, víkend dobrý?
0: Tak dobrý, jo.
1: Kolik jsi navařil kafíčka, Pavle, co?
0: Ježíš, jsem s Milanem, jinak jsem byl tady.
1: Hele, řekni, kolik jsi navařil kafíčka o víkendu?
0: No, kafíček jsou na, my jsme máme takový 15, takový každý, to je 10 korun, tak se jim dám.
1: Aha. Mám tady jednu pochvalu po písničce od Romana, který říká, jo, pan Janšta, to je náš nejlepší zákazník, takže prosím tě, ty dobrý zákazníku, koho pozdravíme, řekni.
0: Já bych tě pozdravil, prosím tě, Tomáše, dneska, který mi vezl nahoru, Dášu, Láníkovi. Já bych zahrát do Velkého Mezříčí, samozřejmě do Brna, kde máš ty vysvěry Andělky a do Slavkova. Samozřejmě Marcelce a Zuzance do Sazomína, který všichni zvou do přírody, že mají, je tam krásná příroda. Mým mnoučatům a samozřejmě pravnučce mé a Filipovi a
1: Míši. Krásný večer, hlavně všem andělům a pěkný večer do Mezříče. Vyřídím a děkuju. Taky tě máme rádi. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Sedí anděl na střeše.

0: Kolíla písničky na přání pro všechny a od pana andělů z Meziříčí Miraj Anděl pro všechny anděly, co jsou v Brně, na Vysočině a všude, kde se jen nacházíte. Mimochodem, pochvala tady pro tebe, pane Hostinský, Pavle, Janšto, protože mám kamaráda, který dělá kafe, leta letoucí, Roman Pospíchal, zdravím ho, právě mě tadyhle nechává zprávu na WhatsAppu. Romy, zdarec.
1: Zdar, Peťane, poslouchám a to byl Janšta, nejlepší Hostinský z Meziříčí. Měla i naše kafe, Lamborghini. Hraješ pěkně, zatím
0: super,
1: ahoj.
0: Děkujeme, jsme rádi. Lamborghini mimochodem znám, taky mám doma kávovar. Potřeboval bych, aby mě ho Martin konečně trošičku jako zase dal do cajku, takže ho zdravím na Lesnou, Martina Sloučku. No a chválíme pana Hostinského, Pavla Janštu, za dobrý výběr kafička, hlavně ten servis. Jako dělat kafe za 10 korun, jděte zadarmo. Pavle, kolik jsi chodil o víkendu? 15, oni mají pocit, že za 10 je to drahý. Přátelé, za 10 je to zadarmo, a ještě navíc takový dobrý kafe. Takže, Pavlíku, máváme směr Mezříč, děkujeme, že seš, šíř lásku i dobrou kávu a přátelé, ještě pár minut písničky na přání s krokodýlem.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer, 7:45. Tady je Peťan, Morava, Brno, na všechny frekvence a i nahoru do Čech, na sever, do Liberce. Zdravíme, protože v Liberci nás taky posloucháte. Zatímco nad Brnem se mračí a asi fakt taky začne pršet, tak na Vysočině, u Mezříče, v Jihlavě tam teď krásně, intenzivně prší a píše Saša z Liberce. Tady v Liberci skoro dneska sněžilo, pusť nám prosím, když končí léto, třeba lambádu. Díky, Saša. Sašo, jasný, krásný večer do Liberce. A protože na půli cesty mezi tebou a náma máme Péťu Vysočinu, tak jdeme na telefon ještě před lambádou. Haló, pěkný večer, ahoj.
6: Ahoj, Péťi, tady Péťa ze Žďáru.
0: Ahoj, Vysočino, Péťo, nazdár. Péťo, čau, jak se máte po víkendu, co to v ochlazení o 10 stupňů, dobrý?
6: No, máme se dobře, no. On tira je v práci, ale je to dobrý.
0: Tak ať mu to zima tam rychle uteče a ta zima, že teda, no. Vy máte vlastně 40 kočiček, tak vy se zahřete vždycky, že?
6: No jasně.
0: No. Tak Peťulko, koho pozdravíme dneska? Míru do práce, zdarec, no, volám, zvedám palec, no. A dál?
6: Tebe, děkuju. Jirku Wienera, Alex, oba dva Milany, Kometu, za to, že včera vyhráli, to byla paráda.
0: No konečně vyhráli, že jo, třetí zápas, konečně. Tak konečně, sakra. Konečně. 3-1, ježiš, konečně.
6: 3-1, no.
0: Pěkně,
6: no.
0: Pěkně. No, čekali jsme to dřív, ale tak jako nevadí.
6: No jasně.
0: Zasloužený budíky doma pro kometáky, ano.
6: No, pro zbrojováky a pro všichni, co poslouchají.
0: Pro všechny a krásný večer na Vysočinu a hlavně teplíčko, než začne ten podzim ve středu ve 2 ráno. Papa, Peti, mě se hezky, ahoj.
6: Ahoj, čau.

0: jaj, z vlhkého vytepovaného studia a celého rádia z Krokodýla. Stále krásný večer přeje Peťan. Speciálně i do Liberce, kde dneska málem sněžilo, tak doufám, Sašo, že to udělalo radost. Kaoma Lambáda, 19.50 a jdeme ještě rychle do aplikace a pak ještě naposledy půjdeme na telefon.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání Krokodýla za 10.08 a zdraví nás Alex. Má dneska konečně po třech nočních volnej večer a má tam fantastickou návštěvu. Teďka v kuchyni je společně s Jiřinkou, takže holky by chtěli zahrát. Peťo, prosím tě, zahraješ nám Lopezku Ain't Funny. S pozdravem pro Jarouška, Jarču, Vildu a Ivku. A ty si s Jennifer můžeš zatančit, ať se třeba v tom vlhku a chladu zahřeješ. No tak to je výborný nápad, ale na to teďka zrovna úplně nemám pomyšlení, protože to stále musíme ušetřovat. Každopádně 954 FM, Zdarec Hodoníne, Alex, Jiřinko, Jaroušku, do Prušánek Leonko, Ivčo na pěší zónu. Krásný večer, Jennifer. It's

0: Alex a Jiřinky pro všechny věrné krokodýlky. Jennifer Lopez, není to sranda, zvlášť když máte vlhko, vytepováno a není tady bůh ví, jaké teplo. Tak, to mimochodem za mě tady, doufám, že vy máte teploučko, pohodičku. Jdeme na poslední písničku, krokodýláci. Kdo pak to dneska uzavře? No kdo asi, že? Dobrý večer.
1: Už je ti teplo, děvče, teplo, dědečku mrazíčku.
0: Dědečku mrazíčku, dneska nám tady tepovali na mokro koberci, tady stále vlhko a chladno, dědečku mrazíčku, těším se na doma do tepla, jako fakt úplně really. Deny, tak, zas máme na pár let samozřejmě vystaráno tady, že jo, v krokodýlu. Já přeju krásný večer rytíři do Šepkovic, kde máš určitě zapáleno pěkně v kamnech, kotlíku, co? A máš dobrý kafičko? Ne?
1: Dal jsem si kávičku a buchtičku, poslal jsem ti aspoň.
0: Vidíš to, a já mám vlastně taky uvařený kafe ještě v kávovaru, takže počkej. Dáme rychle písničku a já si dodat to kafičko, co tam mám taky. Snad mě moc neschladlo. Koho pozdravíme dneska z Deny po víkendu?
1: Takže písničku pošleme všem houbařům, ať se jim konečně zadaří.
0: A našel jsi už něco?
1: Já jsem šel do lesa, donesl, no a vedle mě šel kamoš splinto na rameni, já jsem se vrátil pár bedlí, on donesl divočáka, tak jsme udělali malej change.
0: Hezky,
1: no, takže
0: hezky.
1: Takhle.
0: Tak to chválíme, kamaráda, jsem čekal 4 bažanty, ale divočáka. Pěkně, no. My jsme s klukama chtěli včera, ale místo toho jsme šli do Felite, do fantastického zážitkového baru, kde jsou arkádové hry a PlayStation a velký kino, rozumíš? Kulečník, takže kluci si to strašně užili, jako Felite pecka v Brně. Felite super.
1: Jo. No. Poslal jsem, viděl jsem, hezky.
0: Viděl, že jo, no, že jo, dobrý.
1: Ale hlavně, že tě nebereš lučník po tom hodování, guláš, to je svatba. No, tu písničku pošleme všem houbařům, jak jsem říkal.
0: Ano.
1: To znamená i moji Arance do Karlovic, tam taky zatím nic neroste, Slavcovákům, Peťulce a Mirovi do Žďáru, Pavlíkovi do Velmezu, Rudikovákům a Tigerovcům z Kulova Útěchova. A hezký, teplý večer a zdar, jak si mě přejezenek.
0: Krásný večer v teple, díkec a zdarec.
1: Zdarec, Peťane. Nadhoru.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 8. večerní hity třeba i do Břeclave Justin Timberlake. Zdravíme i Vyškov na 102,6 FM, Ariem. A do Obřan pozdravíme Peťu, Krištof pro vás. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: V Brně na Jižní Moravě čekáme v úterý převážně polojasno, teploty budou poněkud nízké, jenom kolem 16 stupňů Celsia.
5: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích dostává novou fasádu. Dělníci pracují taky uvnitř, kde renovují varhany. Od pátku se bude na náměstí Svobody konat vinobraní. Nabídne nejen nepřeberné množství různých odrůd vína a burčáku, ale také stánky s občerstvením a hudební program. Zajít si se můžete až do soboty 3. října. Skupina lemurů Kata se z technických důvodů dočasně přestěhovala z expozičního celku Africká vesnice do spodní části brněnské zoo. Nově je návštěvníci najdou nedaleko expozice Dželat.
5: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka s vámi za mikrofonem, jste připraveni? Tohle rádio, které vám dotankuje do nádrže, benzín, naftu.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vy

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio, teď si dáme partičku Krištof, no a potom se podíváme na to, jak si u nás můžete vyhrát benzín nebo naftu gratis.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Krokodýl, tohle rádio, které vám šetří rodinné rozpočty, ceny nafty, letí až k 50 tady v Brně, tak my máme benzín i naftu gratis. Stačí vychytat výherní hit Krokodýla, tohle je on. Až tohle uslyšíte, tak vám natankujeme, ať už posloucháte v Brně, ve Vyškově, v Horoníně, v Břeclavi nebo ve Znojmě, i do Blanska zdravíme.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Je dobré mít své jistoty. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A teď už zjišťujeme, jaký byl víkend tady ve městě. Mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba na telefonu.
2: Krásný den všem posluchačům Radia Krokodýl. V sobotu večer zastavili strážníci na úvoze řidiče Audi, který v místě s povolenou 50 uhánil téměř 100. Když mu hlídka naměřenou rychlost oznámila, byl velmi překvapený a jen těžko jí věřil. Vzhledem k výraznému překročení rychlosti si případ převzali státní policisté. Řidiči hrozí vysoká pokuta, automaticky 6 trestných bodů a zákaz řízení až na 18 měsíců. V neděli dopoledne pak pomohla ve svém volnu strážnice 32-letému muži, který se nacházel za zábradlím v viaduktu v Žabovřeskách a zřejmě si chtěl ublížit. Zpočátku odmítal spolupracovat a stěžoval si na svůj život. Obrat nastal ve chvíli, kdy zmínil, že nemá ani psa. Strážnice mu nabídla, že mu představí svou fenku německého ovčáka, kterou právě převáží v autě. Muž souhlasil a s pomocí strážnice přelezl zpět. S fenkou se poté seznámil a uklidnil se. Přivolená hlídka pak vyrozuměla zdravotníky a státní policisty. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. z Krokodýla novenkový Ed Sheeran. A budou ohnouti. Hity po 21.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Brně na jižní Moravě čekáme v úterý převážně polojasno, teploty budou poněkud nízké, jenom kolem 16 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ve středu si připomeneme Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na Zelném trhu bude při této příležitosti nasvícena tyrkysovou barvou. Dva lodní hangáry dopravního podniku, ve kterých každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. V budoucnu by v přístavišti mělo pro lodě vzniknout nové kapacitnější zázemí. Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou moci sami návštěvníci při zakoupení vstupenky.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

Pondělní krokodýlí plíšek se nám krásně rozjíždí. Odstartovali jsme 39. týden tohoto roku. Máme pondělí 21. a doufám, že za sebou máte příjemný pracovní den. A teď už před sebou pohodovou noc. V krokodýlím plíšku vás všechny zdraví Jarek Hemala.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Při pondělku v Pelíšku vás všechny zdraví, Jarek pohodu přeji, no a doufám, že si jak se patří vychutnávají Matoušové svůj svátek. Matouši dnes slaví a my přejeme všechno krásné.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: V Brně na jižní Moravě čekáme v úterý převážně polojasno, teploty budou poněkud nízké, jenom kolem 16 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích dostává novou fasádu. Dělníci pracují taky uvnitř, kde renovují varhany. Od pátku se bude na náměstí Svobody konat vinobraní. Nabídne nejen nepřeberné množství různých odrůd vína a burčáku, ale také stánky s občerstvením a hudební program. Zajít si se můžete až do soboty 3. října. Skupina lemurů Kata se z technických důvodů dočasně přestěhovala z expozičního celku Africká vesnice do spodní části brněnské zoo. Nově je návštěvníci najdou nedaleko expozice Dželat.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýlí Pelíšek je stále s vámi, Jarek přeje hezkou noc a teď budeme zdravit vás, co nás ladíte, posloucháte v Jihlavě na 102,3 FM. Jihlava ladí a to je dobře, Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. My se ale také jdeme podívat na ten dnešní den, tedy 21. září. Máme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, také Mezinárodní den míru v rámci OSN. No a samozřejmě máme například v rámci našeho kalendáře dřívějšího den tisku, rozhlasu a televize. Tak užijte si prostě dnešní noc pohodovou, krásnou a

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V Brně na jižní Moravě čekáme v úterý převážně polojasno. Teploty budou poněkud nízké, jenom kolem 16 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ve středu si připomeneme Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na Zelném trhu bude při této příležitosti nasvícena tyrkysovou barvou. Dva lodní hangáry dopravního podniku, ve kterých každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. V budoucnu by v přístavišti mělo pro lodě vzniknout nové kapacitnější zázemí. Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou moci sami návštěvníci při zakoupení vstupenky.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jarek je s vámi, krásnou noc. Nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás budeme mít benzín gratis. A nebo že by dopoledne, či odpoledne. No prostě držte vlnu krokodýla, vyplatí se to a za správný hit máte hektolitry benzínu.

Ranostika dnešního dne praví, jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá 4 neděle. Matouš je jasný den, 4 týdny potom jasné předpovídá. Tak doufejme, že to budeme mít jasné, krásné, užijeme si skvělý podzim, no a teď si užijte skvělé hity na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Víme, co se děje v Brně, a tak víme, že pozemky pro vědecko-technický park v Brně v Černovicích získá CTP. Ano, pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. O prodeji pozemku rozhodli brněnští zastupitelé. Společnost vyšla z koncesního řízení. Podle smlouvy musí firma na pozemcích vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Minimálně 30% plochy musí být vyhrazeno pro vědu, výzkum a inovace. Pro bylo 32 zastupitelů, 8 se zdrželo, 3 hlasovali proti. Tak jenom, abyste věděli, co se v Brně děje. Teď další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na velkých 3,5 miliardy korun a myslím si, že to velmi dobrá investice. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie má novou budovu. Stavba, včetně vybavení, vyšla na zhruba 3,5 miliardy a pacientům nabídne větší kapacitu a modernější zázemí. Přibydou lůžka i operační sál. Centrum tak bude moci provést více zákroků a zkrátit čekací dobu, což je skvělé. Zdravíme, děkujeme a posíláme další hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio.